0: Jsou 2 hodiny, téměř 2 minuty, tak honem honem na další vaše přání 210 323 323 nebo apka. Pěknou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Radia Kiss. Be happy. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: pátek 9. října ladíte KISS. Velká pochvala vám za to, protože jste se rozhodli naprosto správně. S vámi je Lukáš Bláha. A pokračujeme v tom, co jsme zatím úspěšně v těch prvních dvou hodinách načali, tedy muzice tak, jak vykážete. A jsou dva způsoby, jak docílit toho, abyste se objevili ve vysílání. Buď tak, že zavoláte na číslo 210 323 323, a nebo nahrajete vzkaz do mobilní aplikace úplně přesně krásně, jako to udělal Milan.
1: Nazdar Luky, tu Milan. Mohl by si prosím tě zahrať od Disclosure You and Me. Posílám to tebe a všetkým kysákom, ktorí počúvajú a musia pracovať. Díky, čauko.
0: No, doufám, že to díky bude platit i za chvilku, protože od Disclosure tady sice nemáme You and I, You and Me, jak jsi říkal, ale máme tady Holding On, tak snad nebude vadit. Mějte skvělou noc.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Na to se můžete spolehnout i 9. říjnovou noc. Linka 210-323-323 opět obsazená. Koho slyšíme na druhé straně?
2: Čau, tady Martin.
1: Nazdar, Martine, kde pak nás ladíš, prozradíš?
2: Ve Vysokém Mýtě, vyrobil chlebíčku.
1: Dobře, jak to jde?
2: Ale jo, pátek na krku, ještě jedna noční a už to bude dobrý.
1: Já se ti musím přiznat, já kdybych dělal ve výrobně chlebíčku, tak to tam všechno sním.
2: No, po té době to už...
1: Já vím, já si dovedu představit, že by se toho člověk přejet. To je jasná věc.
2: Jasně, tak.
1: Co by si rád slyšel a komu to zahrajeme?
2: Prosím tě, tak je to pro všechny, co jsou na noční DJ Oci, Auton Auspirol, taková stará... No,
1: to je velká pecka. Svýho času to bylo asi 100 týdnů první v Německu nečekaně a hlavně v Rakousku. No tak jo, tak dáme a někomu to poletí?
2: Poletí to úplně všem.
1: Dobře, no tak
2: úplně
1: jo.
2: Úplně všem.
1: Tak ať ti to utíká, dokolika to bude dneska?
2: Do šesti, takže s tebou.
1: No jasný, pasika. Jasný. Hele, jedeme v tom spolu.
2: Super, dobrý večer.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, díky. Měj se, ahoj, čau. Díky moc, čau.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: minutu po půl třetí je s vámi Kiss. Jedna taková rychlá zpráva z nejslavnější hokejové soutěže světa, čili NHL. Davidu Pastrňákovi se na začátku sezóny moc nedařilo a tak zkusil trenér Medvědů ho dát zpátky dohromady s Pavlem Zachou. No a hned to jde, hele. David Pastrňák, první dva góly v sezóně, tak navíc k tomu ještě přidali asistenci a teď je to ve druhé třetině zápasu proti Utahu. Krásných 5-0. Tak aby vám taky nechyběl elán, jako podobně dneska evidentně Davidu Pastrňákovi, tak si dáme jeden velký hit, protože shodou okolností 9. října v roce 1947 přišla na svět francouzská popová zpěvačka France Gall, která stvořila v 80. velký hit Ela, Ela. No a dneska, jako vždycky, jako každý pátek po 18. hodině, si přesně budeme hrát takovéhle velké hity z milénia.
1: Když hity milénia, tak na Kissu. Na Kissu.

0: co bude znít z KISSu, je zase na vás a mě tady mimochodem přistálo v mobilní aplikaci. Ahoj, pustíš nějaký rock pre dvoch Slováko, který se vracejí domů z Německa, aby můj brat Tomáš, který je šofér, nezaspal. Tak já myslím, že mimochodem to napsal Jakub. Zdravíme do autíčka. Doufám, že před sebou už máte toho co nejméně a hlavně šťastné kilometry. No a když rok, tak si dáme Killers, protože ty to umí hodně dobře. A navíc tenhle ten jejich obrovský hit z roku 2008 Human takhle parádně vymíchal Armin van Buuren. Hezkou noc.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Tvoje přání, naše výzva.
1: Už je to druhý měsíc, co plníme vaše přání a za mě to včera byla asi největší akce, protože se sešel téměř celý tým.
2: Až z Bruntálu přijela posluchačka Katka, která si přála svoje auto podepsat od celého týmu Rádia Kiss. Krásný video je na sociálních sítích.
3: Včerejší zážitek, na to prostě nemám ani slov, to poděkování je prostě málo. Každopádně, když jsem jela domů, kolik kysáků na mě mávalo, blikalo, troubilo, úplně naprosto boží, všecky strašně zdravím.
2: Tento týden přijela posluchačka Katka za námi, tak my příští týden vyrazíme za vámi.
0: Raní Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Svištíme si to dál nočními jukeboxy ze čtvrtka na pátek. No a v mobilní aplikaci tam se objevila taky hlasovka od Vaška.
2: Ahoj, prosil bych písničku od Alana Walkera, remix s Tupakem, jestli bys to tam našel. Bylo by to hlavně pro vás do rádia, protože opravdu dáváte lidem do života tu jiskru. Fakt ranní trojka, noční jukeboxy, prostě super, co můžete, nejlepší, co může být, až to koktám normálně, jako mám radost, že vůbec takovýhle rádio můžu poslouchat. Tak jo, díky moc, Vašek.
1: Vašku, moc děkujeme, až jsem se začervenal. No a na druhou stranu, žel jsem tady ten remix Alana Walkera a Tupaka nenašel, ale něco od Tupaka určitě bude. Jmenuje se to Changes a doufám, že vám to všem teď udělá velkou radost. Skvělou noc. Kiss Radio.

0: Máme 3 hodiny, tím pádem jsme už zamířili do druhé poloviny pátečních nočních jukeboxů, tak objednávejte, protože vy jste tady kapitáni.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy. Hi! This is

0: Buďte z KISu pozdraveni vy všichni na druhé straně, kteří musíte pracovat, nebo jste někde na cestách, nebo nemůžete za boha usnout, tak pro všechny tyhle případy a samozřejmě i pro další jsme tady my, abyste si případně náladu vylepšili nějakou vaší oblíbenou písní, ať už skrze telefon číslo 210 323 323 a nebo mobilní aplikaci, a tam už já mám teď připravenou hlasovku od Marcelína.
1: Čau Vesluky, poprosil bych tě zahrát Juice Viga, bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý dva prášky, Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Hráka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Pájezláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Uřvanýho Valenťáka, pro Pepika Hamplika, pro Zdenka Vavříka, pro Lukina Pávika, pro naši celonoční letku FCC Regios, taky pro tebe, pro všechny kysáky, jestli nám dobře jezdí a všichni dobře dojede. Díky, Marcelino.

0: Někdo jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: No a pro velký úspěch v tom samozřejmě pojedeme i dál, budeme v tom pokračovat. A jestli máte pocit, že se nějak jako dneska cítíte obzvlášť unavení, tak v tom evidentně nejste sami, protože někdo, kdo se podepsal jako Vít a moje já, tak prosí o zahrání něčeho energetického, poněvadž se dnešní noční poněkud táhne. Je to pro všechny, co chystají vše, pro ty, co teprve budou vstávat, ať nám jde práce od ruky. No a v podobném duchu se odvíjí další přání mobilní aplikaci třeba od Máry.
2: Ahoj kluky, prosím tě, mohl bych tě poprosit o nějakou pěknou vypalovačku na probrání a chtěl bych to poslat tobě do rádia, mě na cestě ten páteček uteče, pro všechny moje kamarády a kamarádky a známí kamionáky, kamionečky do skladu, pro vozíčkáře, na vrátnicu, na benzínku, do pekáren. A taky tady pro kluky Pštrans. Pozdravu, zatím Mára.
1: Máro, já moc děkuju, no a konkrétní skladbu tu už má na svědomí Vašek.
3: Ahoj Lukáši, Vašek. Nejdám tam zahrát pro všechny, co jsou z hůru. Launch, follow me. Děkuji ti moc, ahoj.
0: Radio Kiss.

0: Lehce po půl čtvrté ladíte KISS a že jste ještě letos nebyli nikde na dovolené, tak to vůbec nevadí.
1: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a rádiem KISS.
0: My vás totiž za nějakým tím volnem ještě dostaneme, soutěžíme tento týden, nebo vy, lépe řečeno, soutěžíte o dovolenou pro dvě dospělé osoby v pětihvězdičkovém hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa, navíc ještě s All Inclusive. No a jestli chcete tuhle parádní cenu získat, tak právě teď navštivte náš web kiss.cz a tam odpovězte správně na následující otázku, co si můžete v rámci akce First Minute Léto 2027 přibalit do oblíbeného kufru plného výhod. No, pak už jenom tedy zvolte na webu, naklikejte tu správnou odpověď a těšte se, že právě vám dneska v odpoledním jumpu budeme volat. Moc vám držím palce, ať jste to právě vy. No a právě vy můžete zase dál rozhodovat o tom, co si budeme hrát tady u nás za muziku. 210-323-323 nebo Apka. Dobrou noc.
1: To nejlepší od 90. let.

0: Dáváte si páteční noční juboxy, no a linka 210-323-323, tam mi tady bliká jako blázen a už to dokonce vypadá, že se nám někdo přímo na ní probojoval a já se proto ptám, kdo je tam?
1: Tady je David.
0: Ahoj Davide, kde pak nás posloucháš?
1: Teď ti poslouchám zrovna na cestě z Ostravy do Znojma. Jdu si nabrat ve Znojmě balíky, jdu je rozvážet do Znojma a pak zase pojedu do Ostravy domů.
0: Je mi to jasný. Tak doufám, že ti to všechno půjde tak, jak potřebuješ. Co bys rád slyšel?
1: Mám tady ještě vedle sebe, mám teď solar systém Subfocus a mám tady ještě vedle sebe kolegyni, která taky jede se mnou na trase.
0: Dobře, dobře, no tak jo. Tak, a je to jenom kolegyně, jo? Nechci teda nějak vyzvídat.
1: Jo, jenom kolegyně,
0: jo,
1: ano.
0: Dobře, dobře. Tak nebudem do toho nějak zavírat. Já jsem myslel, že třeba jo, tou písničkou, že bys jako chtěl něco jí tím, tam směřovat, ale ne teda. Bude to čistě jenom pro dobrou náladu.
1: Jo.
0: Dobře, tak jo, až někomu to budeme hrát? Davide, budeme to hrát ještě někomu? Ten song?
1: Pro všechny kytáky ještě, co je. A pro tebe.
0: Já moc děkuju. Tak šťastnou cestu vám oběma, mějte
1: díky.
0: Se.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Kiss. Radio Kiss.

0: všední ráno na Rádiu Kiss. Ještě než vyrazíte do práce, vydělat peníze, dostanete je od nás.
1: Stačí se dovolat a doufat, že na kostce padne co nejvyšší číslo.
0: A nebojte, s prázdnou nikdy neodejdete.
1: Jednička to jistí.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Letíme jimi těmi pátečními, no začínáme jednou dopravní informací, protože na dálnici D1 25. kilometr ve směru na Prahu došlo u exitu 21 Mirošovice k dopravní nehodě a teď je to tam s opatrností průjezdné v pravém jízdním pruhu. Jdeme zpět za muzikou od vás a dáme si takový letní dvojboj, ještě abychom si trošku to léto navrátili, protože bude Alexia, Summer is Crazy a ještě předtím přání od Jane.
2: Dobré ráno, Luky. Mohla bych poprosit nějakou nakopávačku, například Aquagen. Bylo by to pro všechny kysáky, který jsou vzhůru, který makají, stávají, nespali ještě. Prostě pro všechny i pro tebe. A hlavně by to bylo pro mě, že jsem spala asi hoďku a půl. Připravila jsem do večera nějaký pouštění do práce, jelikož mám dneska narozeniny a dlouho jsem ještě uklízela, že přijedu až v neděli.
1: No tak samozřejmě se z kysu přidáváme s přáním všeho nej.

0: Odbyla čtvrtá hodina, na vás tak dál záleží, co budeme poslouchat z éteru 210 323 323 nebo apka. Dobré jitro.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: stále ještě na rozjezdu páté hodiny pátečních nočních jukeboxů. Jsme trošku zpomalili s Afromen, ale myslím, že je to jenom jako nádech před další muzikou, kterou budete vybírat vy na probuzení, ať už přes mobilní aplikaci a nebo telefon 210 323 323, tak jako právě teď Michal. Ahoj Michale.
1: Čau.
0: Hezké ráno, jakého máš to páteční?
1: V Brně fouká jak svíňa.
0: Čuče i v Práglu, tady to lítalo, málem mě to odneslo. Málem jsem ani nedošel do studia. Tak jsem rád, že jsem tady a Michale, ty snad taky někde v klidu a v suchu.
1: No, mě to neodfoukne, já mám přes metrák, takže já jsem přes,
0: ano, ty jsi dobře založený takzvaně. Tak jo, prosím tebe, co si dáš, co si objednáš z našeho hudebního baru?
1: No, já bych chtěl Gabry Ponte, Born to Love You.
0: Jasně, půjdem do Itálie.
1: No a samozřejmě pro tebe.
0: Moc děkuji.
1: Díky za ten minulej pátek. Mm-hmm. Pak pro ranní trojku. Mm-hmm. No a samozřejmě slíbil jsem holkám přimětit, že jim nechám zahrát, takže zdravím Janu a Lenku a přeju jim moc pěkný víkend.
0: No to já taky, já se přidávám, doufám, že to slyšej. Michale, co máš v plánu na víkend?
1: Cože?
0: Co máš v plánu na víkend? Jestli to není tajný.
1: Návštěvu maminky.
0: Jo, já jsem rozuměl stěhování maminky, ale pak mi to došlo.
1: Zatím jenom návštěvu,
0: dobře. Tak jo, tak si to moc hezky užij, měj se skvěle a těším se zase brzo v éteru.
1: Díky moc,
0: za málo. Ahoj. No a já k tomu ještě musím nutně přidat jeden vzkaz od Pavla, protože on chtěl, aby to zaznělo tak nějak v tuhle hodinu, tak doufám, že to doletí přesně tam, kam potřebuje.
2: Dobré ráno, přeju dopisu. Já bych sem strašně moc chtěl poprosit, jestli by šlo na čtvrtou hodinu raní poslat do kuchyně Deli Restu pár krů od šéf kuchaře Páji pro můj ranní tým, co mi pomáhá vařit nějakou neskutečně velkou diskopecku. A chtěl bych to poslat jim za to, že děkuju, jak pracuji.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Ano, to je jedna z mála jistot. Teď to zase potvrdíme díky tomu, že se podíváme do mobilní aplikace, kam nahrál hlasovku Luboš.
2: Kluky, ahoj, já tě zdravím, přijdi krásné, úžasné, fantastické páteční ráno. Tak jsme se dočkali, máme tady víkend, takže plní elánu do toho, že si odpočneme od práce. Tak jestli můžu poprosit, tak nejenom pro mě, ale i hlavně pro tebe a pro všechny kysáky, kteří poslouchají, zahrej zremixovanou Pevnost Bojar. Díky moc, měj se úžasně, hlavně kysácky. Čau, je Luboš.
1: No tak já moc rád zahraju, už je zase do akce Otec Fural, už se vrací.
0: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: 3 minuty nám chybí do půl páté, to, co slyšíte, jsou noční jukeboxy na Kissu a než si pustíme další vaše songy, tak by mě zajímalo, jelikož 9. říjen je den zvědavých událostí, tak já jsem taky velmi zvědavý a chci se vás zeptat, jestli už teď na vás jdou choutky, co se týče dovolené pro příští léto. Jestli ještě byste rádi někam vyrazili letos, tak samozřejmě pořešíte to skrze KIS.cz. Dneska odpoledne se ukáže, kdo poletí do Egypta, ale příští rok to už údajně řeší podle cestovních kanceláří tisíce Čechů. Platí i jedno takové pravidlo, čím víc účastníků zájezdu, tím dříve je třeba onu dovolenou rezervovat. Tak na to případně myslete, dejte mi vědět přes mobilní aplikaci, jak jste na tom právě vy. No a jinak ta samá varianta platí i pro další vaše přání. A k dispozici je vám pochopitelně i telefon 210-323-323. Hezké ráno.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Senzační páteční ráno z Kisu vám všem na druhé straně a speciálně pak někomu, kdo se právě teď docinkal na číslo 210 323 323 cink cink, kdo pak tam?
1: Čau, čau, tady Pepa.
0: Nazdar Pepo, kde pak nás ladíš, prozradíš?
1: Prosím, kde teď jedu přes Litomyšl a jedu do práce.
0: Mhm, a jak se jede?
1: No tak tuhle tu hodinu je to ještě v pohodě.
0: Je to dobrý,
1: ale za chvilku se to bude plnit před mejtem.
0: No ne, tak si udělal dobře, že jedeš v tuhle chvíli, ale ono to asi ani jinak nešlo, viď, předpokládám.
1: No, už se mi nechtělo spát, říkám, tak pojedu dřív.
0: A to je od tebe pěkný. Prosím tebe, musím se tě zeptat takhle na začátek. Zmiňoval jsem tady před mou chvílí, že už tisíce Čechů vybírají dovolenou na příští rok. Jak seš na tom ty?
1: My tenhle rok jsme byli v Chorvatsku a příští rok asi plánujeme spíš něco po Čechách.
0: Jasně.
1: Po té zkušenosti.
0: Jo?
1: A tím, že jsou malé děti, tak se nám ještě letadlem nějak nechce.
0: No, tomu naprosto rozumím. No. Já zatím ještě po kapsách scháním ty peníze na to. A myslím, že...
1: To je druhá věc.
0: Ano, myslím, že zatím ještě uvidíme. Je to takzvaně otevřené.
1: Přesně tak.
0: Výhledově, paušálně výhledově do na zimy. Uvidíme. No tak jo, Pepo, co bys si rád slyšel?
1: Prosím tě, vybrali jsme tam toho DJ Alligátora.
0: Mm-hmm.
1: Myslím, že to byl Technorocker, nebo jak se jmenovalo.
0: Prosím tě, Technorocker, to jsi mi teď připomněl DJ Balúna, to si někdy musíme dát, to je velká
1: jasný,
0: pecka.
1: Jo.
0: To je velká pecka z Milénia, nicméně tohle je DJ Alligátor a Whistle Song, aby jsme si zapískali po ráno.
1: Jasně, já jsem tě špatně rozuměl. Teď
0: ne, to je v pořádku, to je v pořádku. Takže Whistle Song určitě zazní a někomu poletí extra?
1: Ale úplně všem, jako ty, co vstávají do práce, ty, co jedou do práce, ty, co jsou v práci, anebo budou končit.
0: Dobře.
1: Prostě pro všechny.
0: Jasně, no řekl to krásně všecko. Tak jo, dokolika ty dneska to plánuješ jako mít v práci?
1: Do 14, nebudu to přehánět.
0: Ne, to při pátku určitě ne. Pepo, tak držím palce, ať to klapne a hlavně ti přeji hezký víkend.
1: Dík moc, nech hezký, ahoj.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Stáváte s Kisem přesně minutu po 4:45. Pěkné ráno. No a přistálo mi tady taky v mobilní aplikaci. Chtěla bych poprosit o zahrání nějaké veselé písničky pro moji kamarádku Bobánka, Simonku a pro nás všechny, které jsme právě na cestě do práce, aby nám ta cesta rychleji utíkala a hned nám lépe začínal den. A přejeme krásné ráno celému kistýmu Jindřiška. Tak Jindřiško, moc děkujeme a konkrétní píseň, tak tu už budu mít na starosti Baru.
2: Krásné ráno, Lukáši, prosím, zahraj písničku od C-Block, The Time is Ticking Away. Bylo by to pro tebe a pro všechny kysáky. Děkuju.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: hodinách 5 a my míříme zpět za vašimi přáními, ale nejdřív se projdeme z Wanted jako tady Hana. Pěkné páteční ráno.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: 5-7 s Teskysem, díky vám za to. No a v kalendáři dneska 9. říjen, tím pádem všechno nejlepší k svátku Štefanům a Sárám. A já na druhé straně nemám Sáru na lince 210-323-323, ale Katku, ahoj!
1: Ahoj, já tě zdravím, dobré ráno.
0: Já tebe taky, jakého máš to páteční?
1: Pracovní, jako vždycky.
0: Jo, jo. Do kolika to dneska vidíš?
1: Má být asi, já nevím, do 10.
0: Jo, jakože do večera, jo?
1: Ne, rozvážím noviny, takže rozvezu noviny a podívám počítač a tak dále.
0: To se mi hodně ulevilo. No tak jo. Tak Kačko, prosím tebe, co si zahrajeme?
1: Prosím tě, jako vždycky, Kyzlá Smesič. A bude to teda pro všechny novináře, pro celou noční letku.
0: Jasně.
1: A samozřejmě pro vás do rádia, pro všechny. Moc zdravím.
0: Moc děkujeme. My tebe taky. Měj se nádherně a užij si víkend. Máš ho volný aspoň?
1: Ne, nemám, to se pracovní.
0: Ajajaj, tak držím palce, ať je to hlavně brzo za tebou.
1: Děkuji moc.
0: Měj se báječně, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a my jdeme na takovou vzpomínku samozřejmě na naší starou dobrou rubriku.
2: Lepší než originál.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox Rádia Kiss.
1: Ještě předtím, než vám to znovu dokážeme, tak jedna dobrá zpráva. Už je venku. Myslím samozřejmě vyprošťovaný kamion v Krči, ano, už přinesli dobrou zprávu, protože, nebo přináším dobrou zprávu ohledně toho, že ta vrtná souprava, která v noci na čtvrtek uvázla pod železničním mostem na Vídeňské ulici v Pražské Krči, tak je venku před 23. hodinou, pardon, zaseknutou soupravu spoza mostu uvolnili a zapotřebí na to byly dva tanky i jeřáb. Dobrá věc se podařila pro řidiče mířící do naší metropole. Je to vynikající informace. No a doufám, že vynikající muzika zase pro vás bude teď v tuto chvíli, protože zaprvé je tu něco od Petra.
2: Ahoj, tady kamionák Petr. Přijám pozdraví od Stuttgartu. A prosím tě, pusť nám tam něco po ránu, nějakou odpalovačku, když se člověk probudí za tím volantem. A všem jiným hodně šťastných kilometrů. Ahoj.
1: No a konkrétní muzika, to už má pod palcem Kamila.
3: Ahoj, tady Kamila. Můžu poprosit o zahrání písničky něco od Linky Park? Bylo by to pro celou okrouhlou, u chybu, do zemědělství. Ať mají dobrý den, ať si to dneska užijou. Máme posezení večer, takže doufám, že se tam všichni sejdem a poprosím ještě pro všechny kysáky, aby jim ten den dneska utekl. Děkuju moc, Kamila.
0: Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Tvoje přání, naše výzva.
1: Už je to druhý měsíc, co plníme vaše přání a za mě to včera byla asi největší akce, protože se sešel téměř celý tým.
2: Až z Bruntálu přijela posluchačka Katka, která si přála svoje auto podepsat od celého týmu Rádia Kiss. Krásný video je na sociálních sítích.
3: Včerejší zážitek, na to prostě nemám ani slov, to poděkování je prostě málo. Každopádně, když jsem jela domů, kolik kysáků na mě mávalo, blikalo, troubilo, úplně naprosto boží, všecky strašně zdravím.
2: Tento týden přijela posluchačka Katka za námi, tak my příští týden vyrazíme za vámi.
0: Raníky od 6 do 10.

0: to byla voda, Aqua. Ano, životně důležitá samozřejmě záležitost. 4 minuty po 5:30 s vámi ještě chvilku bude Lukáš Bláha, je mi ctí. No a pojďme se podívat na 2 varianty, jak ještě ovlivnit playlist v těch posledních chvílích, buď přes linku 210-32-3323, anebo mobilní aplikaci, tak jako to udělala Andrejka, a dáme si jednu obrovskou taneční klasiku.
1: Tady Andrejka a já tě moc, Luky, prosím a moc tě zdravím o zahrání tradičně v pátek pro mě písničku od Andre Woldborn Slipy, a je to pro všechny, který už čeká víkend, tak ať ten víkend už trochu cítíme víc v kostech. Díky moc a mějte se hezky, čauky.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Ačkoliv na Kissu dá se hovořit o tom, že v 5.42 už jsou to takové spíš ranní jukeboxy. Pojďme se podívat ještě na linku 210-32-333, kde je připravená Květa. Ahoj!
2: Ahoj, Luky, tady Květa.
1: Ahoj, jak pak se ti daří při pátku?
2: Dobře, jdu do práce, ale je to ten páteček.
1: No,
2: tak,
1: to už, tak to už, fajn. Už to půjde, viď?
2: Přesně tak.
1: No tak jo, tak čím ti zpříjemníme ráno?
2: Tak já bych si nechala zahrát písničku Poslední Mohikán.
1: Mm-hmm.
2: A v tuhle chvíli asi, je to určitě pro tebe, že nám takhle krásně hraješ, je to pro všechny kysáky. A asi ještě speciálně bych to chtěla nechat zahrát všem dobrým duším na Českobrodsko nebo vlastně i okolí, protože v tuhle chvíli tam žijou a cítím, že vlastně mají tam konstrukci stožárů, vlastně jsou to vysílače, Liblice, a příští týden by asi měl jít k zemi a myslím si, že je to hodně taková záležitost i emoční, byli jsme se tam i podívat, takže někdo to má opravdu spojené i s dětstvím, myslím si, že byly vystavěny někdy roku 1975, takže kdo je z okolí vidí, že vlastně svítí, blikají, jsou vidět vlastně hrozně zdaleka, tak všem těmhle lidem, co vlastně to vnímají takhle jako já.
1: Dobře, tak jo, tak jim to samozřejmě taky posíláme. Květo, měj se skvěle a hlavně pohodový pátek a potažmo víkend.
2: Já moc děkuju, měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, no a já tenhle ten song ještě speciálně posílám tam někam nahoru, protože jestli je někdo, nebo byl někdo posledním hereckým Mohikánem, tak to byl plan Vladimír Menšík a tomu by právě dnes bylo 97. Tak taková milá vzpomínka na něj.
3: Zase nebudeš nic jíst.
4: Nemůžu.
5: Ale do hospody můžeš, viď?
4: Ano.
0: Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.
7: Go, children of the Lenape. The anger of the Manitou is not done. And yet, the night has come.

0: 50, to znamená, že na KISu jdeme do absolutního finále pátečních nočních jukeboxů. No a ještě nám to tady zpříjemní a probudí nás, a to doslova, song a přání od Maludy.
1: Čau Lukis, tady Maluda, zahraj mi tam prosím tě od Scootru No Rewind. A za to k tomu pod kotlem, pojď tam, pojď, pojď!
0: No tak jdeme na to, dobré ráno.
2: KISS, Radio KISS. Be happy.

0: Máš to zapnutý? Nebo ti to nefunguje?
1: Co mě někdo vytáhl sluchátka?
0: No je, jo, počkej, to víš, on nemá zapojený sluchátka, pak tady na vás mává, že mu to nehraje.
2: To
1: je zvouček.
0: No a strejda Luky nemá žádný sluchátka.
3: Ne, ukradli.
0: Jak to?
2: Strejdo, jak to, že nemáš sluchátka?
3: No tak já jsem potřeboval nějaký dárek, už Vánocům se to blíží. já jsem si je odnes.
0: Už znám viníka. Michal slíbil, že je vrátí z Transparty a nevrátil.
1: Michale, ukažme si na něj.
0: I to bychom byli parchanti, kdybychom mu teď zavolali a zeptali se, kde jsou sluchátka?
3: Tak kde jsou ty sluchátka?
0: Počkej,
2: ne,
0: Michal.
2: Ne.
0: Káva. Nebuď ho, teď měl včera náročnou noc.
4: Tady. Jo, včera? Jo, to je jedno.
1: Fakt jo.
4: On to zvládne.
1: Tak dobře.
4: On to veme sportovně.
2: No tak tohle asi nechci slyšet. Nechceš si vzít ty sluchátka, Luky?
3: Ne. Já jsem v klidu. I na dálku ho
2: děláte si srandu.
0: Ne.
2: Jste
0: zvoní.
1: Nic. Ve spát.
0: Ten má vyplý vyzvání.
2: Režim spánek má.
3: Režim letadlo.
0: Ale byl by dobrý, kdyby to zvedl.
2: No nebyl by dobrý teda.
3: Jakože už by pak nebyl dobrý.
2: My bychom z toho nebyli dobrý.
3: Takhle, jestli se zbudí, tak jeho vysílání už dneska.
0: Ale ptát se.
5: Nyní jsou všechny
0: sakra,
5: odpory
0: odpory. No, jo.
2: Takže on tam má nějakou babu.
3: Se sluchátkama.
0: Ne, sluchátka dal sousedům, aby to neslyšeli, co s babou dělá.
3: Ještě
2: nám to ta baba zvedne, prej, že jsou obvody obsazený.
0: Jo,
2: no?
0: Takhle jsi to myslel.
1: Tady už je plno u kavalčíku.
0: Tak jo, no tak Luky, promiň, že jsi to měl dneska bez sluchátek.
3: Ne, to nevadí, příště to vyjde.
0: Za týden to napravíme.
3: Jo, jo.
2: Ahoj.
6: Radio Kiss. Filmové tipy.
7: Absolutní srdce rváč je novej seriál Apple TV s názvem Pohřešovaná. Jen si představte tu hrůzu. Vrátíte se domů ze skvělého mejdanu a doma najdete otevřený okno, kterým někdo unesl vaši tříletou dceru. A přestože její táta je Polda, Maggie nenajdou. Po příšerných 11 letech beznaděje se v lese najde po sesuvech půdy kostra malé holčičky a vedle ní v sáčku složené pyžamko malé Max. Bacha, není to krimi. Je to příběh, při kterým vám bude běhat mráz po zádech, budete zadržovat slzy a nebudete se moct odtrhnout. To vám garantuju. Kisu doporučuje Katka Čepelíková.

0: Počasí.
1: Pátek přinese jasnou až polojasnou oblohu. Postupně čekáme oblačno až zataženo a počítejme s občasným deštěm. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Voliči dnes a zítra rozhodnou o podobě obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude mít ještě možnost vybírat senátora. Všichni voliči by už měli mít ve schránkách hlasovací lístky. V obecních volbách budou kandidáty vybírat křížkováním a označit mohou i uchazeče napříč stranami. V senátních volbách vloží do obálky lístek se jménem preferovaného kandidáta. Sčítání hlasů je v komunálních volbách složité a většinou se protáhne až do neděle. Francouzští studenti ve čtvrtek opět blokovali některé střední školy a pochodovali ulicemi měst. Vláda už slíbila, že se bude zabývat jejich stížnostmi na nedostatek učitelů a zchátralé školní budovy. Nebyla ale příliš konkrétní. Po celé zemi demonstrovalo přes 71 tisíc lidí. A teď zpátky domů.
2: V dolní stanici kabinové lanové dráhy v Peci pod Sněžkou vznikla multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše přes 170 metrů čtverečních propojuje příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Její součástí je přes 4 metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem a interaktivní hry.
0: Sport.
1: Hokejisté Plzně v předhrávce 9. kola extraligy porazili České Budějovice 4-1 a v tabulce se posunuli na 4. místo. Motor venku nebodoval po 4. v řadě. Ve druhém čtvrtečním utkání Brno vyhrálo na ledě Sparty 4-3 v prodloužení. Sparta prohrála po 4. z posledních 5 utkání. Kometě podlehla po 3. v řadě. A po zprávách už začíná páteční ranní Kiss.
3: Slyšeli jste, jo, co říkala Terka?
4: Páteční!
5: Je to tady!
3: Tak jo, krásný pátek všem!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Ranní trojka vám přeje krásné páteční ráno. Přebíráme to tady po Lukášovi, který tu s vámi byl od půlnoci, tak snad jste měli čas a nechali jste si něco zahrát. Já jsem Roman.
1: Já jsem Míša.
2: A já jsem Patrik.
0: Těšili jsme se na vás, budeme spolu do 10. hodiny. Už se díváme, co všude všechno možného, nemožného se děje. Hlavně se bude řešit ve velkém počasí, že už někde dokonce napadne sníh, že někde možná teď jste schopni naměřit teploty kolem nuly. Ale jsou i jiné věci. Jo, to teda bylo vzrušilo asi, Patriku.
2: První věc, která na mě vyskočila na internetu, byla: gymnázium v Uherském Hradišti mělo včera hodně neobvyklou návštěvu. Tak říkám, jaká návštěva, tam přišel nějaký jako vysoko postavený
0: politik před volbama.
1: Jo, jo.
2: Do budovy nedaleko centra města totiž odpoledne vběhl srnec.
1: Jak mohl tam vběhnout?
2: Ale to je tak strašně vtipný video. Oni tam mají záběr z kamery u těch vstupních dveří.
1: No.
2: On přeběhnul čtyřproudovou silnici, přeskočil zábradlí, studentka vychází z dveří a jako když pouštíš kamaráda, tak takhle podržíš dveře, tak přesně tomu srnci podržela dveře.
0: Chudák, tyjo.
1: Na mě jako první vyskočilo: zadržený se protáhl s celý otvorem na jídlo, netrvalo to ani minutu.
2: To je tě malinký, to má
1: no
2: tak...
1: To byl Brazilec a já si říkám, že opravdu bych asi měla zhubnout, ono se to hodí.
0: Až nám na to přijdou.

0: 6 hodin a 14 minut. Tak jste to slyšeli. Srnec běhnul na gymnázium někde v Uherském Hradišti. A Patrika ještě dostal prý nějaký koment, který u toho byl?
1: Já jsem to více potom študoval, ten článek. Myslivci okresního spolku v Uherském Hradišti potom toho srnce přenesli k řece Moravě, kde ho chtěli vypustit zpátky do přírody. Že ten srnec jim skočil do té vody a komentář mě pobavil. Jsem rád, že ho pak vypustili zpět do vody.
2: Jak s kaprama na Vánoce.
1: Na Vánoce. A další komentář. A kde má jako přezuvky?
0: Ježiši. Ty jsi ale říkal, že tě dostal ještě komentář jiné události, protože nevím, jestli se to stalo přesně v Praze, někde se zasekl nějaký
1: Krči,
0: nadměrný náklad. Je. A je to velký vzrušov, oni to totiž nemůžou opravdu vytáhnout, už tam měli nějaký ty tanky hasičský a podobně. A ono nic, člověče.
1: Ano, je to furt zaseklý pod mostem a dokonce lidé se snaží poradit hasičům, jak vyprostit uvízlý kamion, blokují tím ale tísňový linky.
0: Takže hasiči normálně prosí lidi, aby nevolali a nevysvětlovali jim, jak to mají dělat.
3: To je skvělý.
0: Jenomže to jsme my, náš národ. My přesně víme, jak hrát fotbal, jak hrát hokej, jak by se měla vést politika. Dokonce my to známe, že jo?
3: No,
0: jak by se mělo dělat rádio.
3: Ano.
0: Jo, to je chytrých lidí, to
1: úplně
0: víš.
1: Vidím ten telefonát. Prosím vás, chlapi, já jsem v 90. jezdil s BVPčkem. Jo. To musíte trošku doleva.

0: Kamion pod mostem už není. Ráno byl úspěšně vytažen.
1: Hele,
2: vidíš, to je dobrý.
1: Tak to byla stará informace už tedy.
3: Asi to byla chvilka, ale
1: tak, na tluky. To je dobrý. Tak komíník už zase může jít dál.
3: Komíník?
1: Opravář komínů, ne? Ten říkal, ale ten se tam nevejde.
2: Tak vidíš, že to jde.
3: Ale vejde.
1: To byl Helmut, jo. No ne, my si tady z toho děláme srandu, ale tohle byl opravdu velký problém. Tam jste si mákli, to se musí nechat. Tak jedem dál.

0: Jo, tak takhle to bylo. Jak jsi se tu bavil v Krči nebo kde se stala ta velká nehoda. Řidič toho nadměrného nákladu nepřevážel jenom tu vrtnou soupravu, ale i most, a proto to vypadalo, že se pod tím zasekl.
1: No, ona mu jenom došla nafta.
2: Ježiš.
3: S kysem za volantem po celé republice.
0: To je úhel pohledu našeho posluchače Vojty. Ale Vojto, tohle je vtipný teda, no. Dobře, na silnice, pojďme.
4: Dálnice D5 směr Praha u Berouna kompletně stojí.
0: Jani.
2: Dálnice D1 zhruba tak od 30. kilometru, dlouhá kolona, je to něco velkýho, asi se tady docela dost zdržíme.
5: A na dálnici

0: rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko. Aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je zák. A pro mamku kysácký crop top. Tedy tričko, kterému trochu došla látka. Ale rozhodně ne styl. Od mimina až po rodiče. I o tom je náš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: Pátek přinese jasnou až polojasnou oblohu. Postupně čekáme oblačno až zataženo a počítejme s občasným deštěm. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 15 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Lidé starší 50 let budou od příštího roku na prohlídkách u praktika podstupovat orientační vyšetření sluchu. Soustředit se budou na známky nedoslýchavosti, které naznačí odpovědi z dotazníku, schopnost rozpoznat šeptaná slova za zády vyšetřovaného nebo audiometr. Pokud lékař u pacienta odhalí problém, pošle ho ke specialistovi. Obyvatelé Rakouska děsí neobvykle vysoká seismická aktivita. Rakouská seismologická služba v oblasti Innsbruck-Hall zaznamená ale od začátku srpna více než 270 zemětřesení. Nejsilnější otřesy dosáhly síly 3,8 stupně.
0: Sport.
1: Florbalisté Mladé Boleslavy porazili v dohrávce čtvrtého kola Superligy doma Vítkovice 5-4 v prodloužení a ve čtvrtém utkání v sezóně ztratili první bod. Úřadující šampion se díky výhře posunul na třetí místo a Ostravané jsou čtvrtí. Svoji rekordní sérii vítězství v domácí soutěži Středočeši prodloužili o 69 utkání. Tolik zprávy, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Casey na Kisu, 6:32, jdeme na to.
1: Ranní show.
0: Na páteční ráno na vaše probuzení jsme vám mohli připravit nějaký techno.
2: Ale my řekli ne.
0: Nějaký DMko.
2: Ne.
0: Hands up.
3: Ne.
0: Trends.
3: Mm-mm.
0: Disco.
2: Ne.
0: Hip-hop.
3: Mm-mm.
0: Rap.
4: To zbláznil.
0: Retro.
2: Ne.
3: Ne.
0: Tak něco rockovýho.
2: Yeah.

0: to byla změna.
1: Legendární horký žeslíže ze slovenské Nitry.
2: Ze všech těch hudebních žánrů, které jsme tady zkusili vyjmenovat a ze kterých jsme zkusili něco vybrat, tu nezazněl jeden a Zdenkovi je to velice líto, ale Zdenku, dobře, my ti to zahrajem. Víš co, ne zahrajem, oni ti to zespívají přímo naši posluchači.
3: Vysoký já vůbec.
2: Chtěl dechovku.
3: Vysoký jako já. Všechno má milá.
4: Jdeme do toho.
3: Zabývá nohama. A já ho nepřeskočím.
4: Tak ho nepřeskakuj.
3: Já se ráda točím.
4: Aha.
3: Na tebe šohajku.
4: Mně nám došly slova.
3: Zapomenu.
4: To škůrně to nevadí, jsme tady v KISu.
0: KIS Radio.

0: Je to tady, kysáci. Dneska někomu ušetříme 10 000 a vyhraje dovolenou v Egyptě.
1: Máte poslední šanci do dnešních 12 hodin.
2: Zbalte kufry a odleťte s Kysem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta.
3: Do Egypta.
2: Soutěžíme o zájezd pro 2 osoby do 5-hvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
4: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
5: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: devadesátky na Kisu. A jak je venku?
1: Tady Lukáš, Plzeň, sever. Dneska ráno byly 3 stupně a už jsem škrábal auto. Jezdí to opatrně.
2: To ne, už je to tady.
0: Já ani nevím, kde mám škrabku. Začíná nejrizikovější období, které trvá od října do prosince. Ročně se stane přibližně 1000 dopravních nehod kvůli...
2: Mlhám.
0: Ano.
3: Já myslel škrabce.
0: Kde se v mlze bourá nejvíce, máme tady nechvalný žebříček. V Ústeckém kraji na 3. místě. Druhou příčku drží Karlovarský kraj. A první příčku obsadila Vysočina.
3: To se nedivím, tam je to fakt ostrý s těma mlhama.
0: A pak je tu ještě jeden žebříček a ten je o umět jezdit na mokrých vozovkách. Ročně se kvůli mokru stane 20 000 nehod. To víme, známe to, jakmile začne pršet. My tady máme jednu hlasovku za druhou, jo. Kde jsou dopravní nehody. Tak a teď na koho se budeme zlobit? 3. místo Ústecký kraj, ano, na 2. místě Liberecký. No a úplně nejhorší, kde to je ve chvíli, kdy je mokrá vozovka, je v tuto chvíli Karlovarský kraj.
2: Zase Karlovarský.
0: Většího čerta jsem nenašel.
2: Nějaký malej.
0: Ne, chce to zvolnit a to je vždycky ta nejčastější příčina. No. Jezdíme příliš rychle, méně opatrně, ale tak to nejde.
3: Já to říkám, furt radši přijedu druhej než nikdy.
4: Morning! Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Sedmá se blíží, stejně tak soutěž 7-7. Jenom krátce, Patriku, jak jsi to říkal, to s tím jezdit opatrně?
1: Lepší přijet druhej než nikdy.
0: Zdenda to má trošku jinak.
2: Správně, Patriku, lepší druhej než tuhej.
0: Jo, to je taky pravda.
3: A jak se dívám správně na hodinky, za chvíli se podíváme, jak se jezdí, a máme tady zprávu od Pepy.
0: To je už nějaká jako warm-up dopravní informace, jo?
3: Jo, takový warm-up.
4: Pokud by se dnes na tratích kolem Prahy, hlavně na Nymbursku, směrem na Říčany, dělalo něco úplně nepředvídatelného, tak se velice omlouvám, asi jsem něco podělal. Dneska mám totiž první samostatnou směnu jako strojvedoucí na vlacích elektrické trakce, tak prosím o pochopení.
0: To je dobrý, hezky, premiéra!
3: Hodně štěstí!
0: Tak teď vidím ty naše posluchače, co mají sluchátka, jsou někde na nástupišti na nádraží. Ne, hlavně ať to není ten můj strojvedoucí,
1: potřebuji být v práci brzo.
0: Já chvátám do práce a do školy. Neboj, Pepo, to bude dobrý, a dej nám potom určitě vědět, jak se první den vydařil.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Cože se to děje, prosím tě, posloucháme tě.
2: U Rohlenky, směr Brno, velký šašlík se tam odehrál.
1: Dobře, D7, 7 kilometr ve směru na Prahu, tady je aktuálně nehoda.
3: Na dálnici D1 na 204. kilometru se ve směru do Prahy srazily 3 osobáky a další nehodu řeší na Svitavsku na silnici 43 v Opatově.
1: A ještě tady mám jednu od Nelly, textovka Dobré ráno D1, velká nehybná kolona ve směru na Prahu, stojí to až ke sjezdu na Benešov. Bohužel Nela už to nestihla se vyhnout, takže abyste nedopadli stejně.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Čau, čeky sáci.
3: Nazdar, děcka.
4: Rád vás poslouchám.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
5: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
6: Co je korfbal?
7: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
6: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
7: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
6: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
7: Korfbal 2026.cz.
8: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
9: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Kiss. Počasí.
11: Pátek přinese jasnou až polojasnou oblohu. Postupně čekáme oblačno až zataženo a počítejme s občasným deštěm. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
11: Ve vládě pokračuje spor o podpory v nezaměstnanosti. Zatímco hnutí ANO a motoristé podporují pokles podpor na loňskou úroveň, SPD je zásadně proti. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka tak nemá pro svůj návrh ve sněmovně dost hlasů. Kritizuje ho také opozice. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Spojené státy neobnoví útoky na Írán před listopadovými volbami do amerického kongresu. Washington podle něj vede s Teheránem produktivní jednání. Americká blokáda íránských přístavů ale bude pokračovat. Američané půjdou ke kongresovým volbám 3. listopadu. A teď zpátky domů.
12: Na železniční trati z Prahy na Benešov bude od neděle 11. října do 3. listopadu omezený provoz mezi Pražskou Uhříněcí a Říčany, případně Strančicemi. Vlaky budou kvůli výstavbě dálničního Pražského okruhu v tomto úseku jezdit po jedné koleji a některé regionální spoje se kvůli tomu zkrátí.
0: Sport.
11: Tábor v dohrávce 10. kola první hokejové ligy zvítězil v Chomutově 3-2 v prodloužení a dostal se díky lepšímu skóre před Pardubice B na druhou pozici tabulky, 4 body za vedoucí Vsetín. Piráti jsou 11. To byly aktuální zprávy a jdeme na soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
8: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž
1: 7-7.
2: I dneska po 7 hodině raní budeme rozdávat peníze. Štěstí měla a dovolala se posluchačka Domča. Ahoj Domy.
3: Ahoj, ahoj.
2: Tak co, už si tomu uvěřila, že jsi opravdu s náma v éteru?
3: No, furt to tak jako nevzdychávám.
2: A řekni mi, Domy, ty jsi taková veselá kopa. Co dělá veselá posluchačka Domča takhle po 7 hodině v pátek?
3: Vypravuje děti do školy.
2: Ale,
3: hezky.
4: To je dobrý, takže děti ještě uslyší veselou maminku, jo, jestli to teď klapne.
3: No, je to možný. Kuchyni mají zapnutý rádio, ale nevím, jestli vnímají.
4: Tak schválně jdeme na to. Míšo, teď je to na tobě.
5: Tak Domčo, při pátku by se hodilo něco, viď, pěknýho.
3: Jo, ale mě je úplně jedno, co, já jsem hlavně ráda, že se tady pohlává.
5: Díky bohu. Takže cokoliv padne, budeš mít radost, jo?
3: Jo, určitě, to bude poprvé, co jsem něco vyhrála.
5: Kdyby padlo cokoliv, jo?
3: Ano.
5: Dobře, tak v tom případě se můžeš radovat, protože tam padla šestka!
4: Ty jo,
5: ne,

0: Co?
1: Takže se to dělalo.
2: Moc si to užijte.
3: Ano,
1: jo. A vyšlo to i na tebe. Takže Domčo, my ti gratulujeme a 7000 brzo pošleme na tvůj účet, tak mi o to veselější víkend. My taky. Ahoj.
3: Ahoj. Mějte se, ahoj.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Teda všechno zapsáno tady v naší tabulce. 732 tisíc celkem rozdáno.
2: Ten kráso.
1: A jede se dál hned po víkendu.
4: 7 v 7. Pondělí. Opět pokračujeme. 7 hodin ráno. Na Rádiu Kiss.

0: Ve od nás tady z Rádia Kiss. Nechoď na webkiss.cz, nevyplňuj soutěžní otázku, protože jestli tě posluchači uslyší dneska odpoledne, jak vyhráváš dovolenou, tak to si jenom představit potom.
1: To by bylo hezký dvojitý štěstí.
2: To by bylo dobrý kombo.
1: Vy ostatní můžete teď rychle na webkiss.cz a odpovědět správně na naší soutěžní otázku. Co si můžete v rámci First Minute léto 2027 přibalit do oblíbeného kufru plného výhod?
2: Já jsem správnou odpověď našla do 2 minut. Myslím si, kysáci, že to máte tentokrát hodně jednoduchý a měli byste toho využít, protože je ještě čas.
0: Tlačí vás čas, poslední možnost odpovědět na tuto otázku máte do 12. hodiny, protože po 3. hodině odpoledne Radek s Magdou vyberou nějaké jméno toho z vás, kdo se zaregistroval. No a když se uslyšíte a zavoláte nám do studia, dovolená je vaše, taky se může stát, že vyhlásí jméno, on se nikdo neozve. Mm-hmm. Takže buďte trpěliví, protože budeme hledat vítěze tak dlouho, dokud ho nenajdeme.
1: Se těším.
0: Je to tady.
1: Jo. Sice nesoutěžím, musím říct, ale mě tahle soutěž strašně baví, jo. Když čekáš takový to, jestli se fakt někdo ozve nebo ne.
0: A pak bude vědět, že má dovolenou zadarmo a nádhernou od cestovní kanceláře Blue Style.
3: Jsem Blue, miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod. Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: října a přináším informaci, bez které byste nemohli být kysáci. Dnes, 9. října, je Světový den vajec.
1: Vajíčka mňam. Na tisíc způsobů. Taky je Národní den mých nejoblíbenějších bot. Národní den tenisek.
0: Den kuriozních událostí. Měli jste nějakou kuriozitu, který jste si všimli třeba během posledních dnů?
1: Já si myslím, že já jsem celá
0: kuriozní
1: událost. To říkám, to jsem sama kuriozita.
2: Událostí jsme tady měli, viď? Co to bylo? Nějaký ty vstupy naše, přeřeky, teď se něco dělo, ani jsme tomu nechtěli věřit.
0: Já jsem měl za den asi 3 a všechno jste si to poschovávali do složky
1: Silvestra. To je pravda, to si musíme někdy připomenout. A taky je den pošty.
2: Ale, pošťáci, hezky, tak to zdravíme naší Katku, novinářku.
1: Ano.
2: Rozváží noviny, když dobře, není to vyloženě pošťačka.
1: Tam měla včera den. Blízké.
2: Měla včera den?
1: Ano, to byl den doručovatelů novin.
2: A, máš pravdu. Tak dobře, teď se zaměříme konkrétně na pošťáky a pošťačky. Tyjo, to vám začíná období, co? Po ránu pěkná zima bude.
0: To víš.
2: Až nám budete nosit ty dopisy a zásilky a tak dále. Tak vám zahrajem. Tuhle si tu určitě znáte.

0: taky skvělý, to si poslechněte.
1: Znáš nějakou pohádkovou postavu, která ti vadí?
0: Vlk. Romane, to nebylo s poštou vůbec nic společného.
2: Dobře.
0: Na tohle jsme se chtěli zepsat.
1: Co všechno může přinést pošťák?
3: Může přinést gumičky, sponky a ještě může přinést nějaké obrázky a nějaký pohledy.
1: Co všechno může přinést pošťák?
4: Třeba živýho šneka na hraní. My je ve školce měli taky.
1: Co všechno může přinést pošťák?
5: Korálky třeba pro moji maminku, která korálkuje.
1: Všechno může přinést pošťák?
6: Třeba žirafu.
1: A plyšovou nebo živou?
6: Živou.
1: A kam byste si ji doma dali?
6: Do postele převal.
1: Všechno může přinést pošťák?
7: My jsme chtěli kol od pešťaka, ale bylo moc těžký, tak ho musel na něm přijet.
1: To všechno může přinést pošťák.
7: U nás jednou zazvonil pošťák a mamince přines kytičko a tak nechce na ní hodně odzlobil.
8: Pošťák v posteli, bacha na to.
0: A s kytičkou pro maminku.
9: Wow. No jo, to byla zásilka.
0: Osobní doručení.
10: Až ke dveřím.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Začínáme na D1.
2: Dálnice Zvyšková směrem na Brno, před Brnem je dopravní nehoda. Celá dálnice zasekaná, stojí to kilometry.
3: To je možná ta nehoda dálnice na dálnice D1, 204. kilometr ve směru do Prahy. A další nehoda se stala na dálnici D7 na 7. kilometru ve směru do Prahy. Tady se srazilo dokonce 5 aut.
1: Další info?
4: Směr Ovčáry, Borek, tak těsně před Borkem, v poslední zatáčce, hned za křižovatkou, stojí auto, srazilo strnu. Je to nepřehledný, jezdí se tam 90, buďte opatrní, jo?
1: Silnice 43 v Opatově na Svitavsku narazilo nákladní vozidlo do svodidel. Tady si taky postojíte.

0: Počasí.
1: Pátek přinese jasnou až polojasnou oblohu. Postupně čekáme oblačno až zataženo a počítejme s občasným deštěm. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 15 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost ještě u více než 202 tisíc řidičských průkazů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. To jde vyřídit i online přes portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 let a to by se v budoucnu mohlo změnit. Resort dopravy chce totiž platnost prodloužit na 15 let. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí jméno nositele letošní ceny za mír. Širokou veřejností patrně nejočekávanější ocenění nemá jasného favorita. Členové výboru vyberou laureáta z 287 kandidátů a jméno zveřejní v 11 hodin.
0: Sport.
1: David Pastrňák se 2 góly a 2 přihrávkami zásadním způsobem podílel na výhře Bruins nad Utahem 6-1, za který se mezi 3 tyčemi objevil i střídající brankář Karel Vejmelka. Český útočník před sezónou zvolený za kapitána Bostonu měl z předchozích 4 utkání NHL na kontě jen 2 asistence. Za námi jsou zprávy a ranní Kiss pokračuje dál.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Headway na rádiu Kiss. Pouštím si tady další bet. Z šuplíčku Patrika Peltana. Je víkend, bude víkend. Tak hele, je jasné, že budou podzimní trhy, budou možná nějaké burgerfesty, různá posvícení. Na co byste měli pozvat vy, posluchače, kdybyste našli něco trošku netradičního, i kdyby ne?
1: Nevím, jestli to je netradiční, koná se to každý rok, ale myslím si, že to je tak hezká akce, že bych tam kysáky rád pozval. A to na burčákové pochody, které se konají tento víkend v Miloticích, nebo taky v Mutěnicích, a tam to doporučuju. Jdete tam přes krásný vinohrad, všude stánky s burčákem, a pokud vyjde počasí, je to nádherný zážitek.
0: Kdyby vzala Míša svoje kamarádky, kam byste šli?
2: Jelikož vím, že na podzim je to počasí jednou pěkný, jednou nehezký, tak bych asi naplánovala výstavu Harryho Pottera.
0: Hele,
2: no, tam bych se podívala v pražských Letňanech, je to tam, je to putovní výstava, takže dokud to je, tak bych tam zašla.
0: Našel jsem akci a můžu vám říct na rovinu, já vlastně ani nevím, jestli bych něco takového chtěl vidět, jestli se svou lehčí klaustrofobií bych do toho šel. Na druhou stranu, bohužel musíme si připomínat i těžké chvíle, které máme v rámci historie za sebou. Adrenalinová prohlídka Experiment 025 v bunkru u Olomouce. Slyšeli jste o tom?
2: Ne.
1: Taky ne.
0: Poprvé po 40 letech se skupina odvážlivců pod vedením doktora Tichého vydává do podzemí objektu, kde v době studené války probíhaly pokusy československých a sovětských vědců. Co přesně se tam odehrávalo v roce 1983? Podařilo se někomu z výzkumného týmu zachránit, s jakými důsledky a tak dále? Tak tohle je teda, to je síla.
1: Jakože tam teď jdou?
0: Teď možná, je to informace, která platí i pro tento víkend. A vy se tam tedy můžete vydat, no a ti, kteří o této historii něco ví, tak se nejenom projdete tím bunkrem, ale zároveň tam proběhne nějaká přednáška o tom, co si tam lidé zkusili.
1: Tam to může být zajímavá atmosféra.
0: No jo, no, ale pak já se svou povahou pevně, že neusnu a bude se mi to vracet ve snech a tak dále.
2: Nevadí, tak asi jsou i nějaký dokumenty, ne, Romane, tak se podíváš v telce.
0: To bude lepší, než se zavírat někam do bunkru.
3: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Teď neposlouchejte Radio Kiss. Můžu se s váma na něčem domluvit?
1: Já to věděl.
2: No.
0: Mě totiž napadla kachna. Jak je hodně lidí nemocných, víš, jak jsme se tady o tom bavili, tak a chodí do práce, tak co kdyby, já nevím, nějaký věci přišly na nějakou přenosnou karanténu?
1: Tak to je rouška, ne? Aspoň minimálně.
0: Ne, ale já myslím, aby byly úplně celý zabalený.
3: Nějaký skafandr, ne? Nebo nějaký tajvek takovej.
0: Něco takovýhleho, víš, jakože, aby bylo umožněno, víš, že lidi můžou chodit do práce.
1: Ale ten by byl povinný teda, ne? Protože
0: ano,
1: zase...
0: ano, přesně. Kdo by prostě začal smrkat, kýchat a tak dále.
3: Byl
0: tak...
3: by psaný na předpis.
0: Co?
1: Jo.
0: Jo.
1: Jasně.
0: Tak dáme to jako kachnu, tak to vymyslíme.
1: Okay.
3: Dáš to do zpráv, Míšo?
0: Do zpráv, nebo si to řekneme mezi sebou?
1: Míšo, vždycky, když ty říkáš kachny, tak je to takový veselější. Víš, jak se snažíš být vážná, jakože to není kachna.
0: Nahodou mě to jde, ale vám to nejde.
1: Dej to vždycky uhodnou, prosím tě, všichni.
0: No uhodnou, ale vy se začnete smát a tak se to prozradí.
1: Kdy to plánuješ říct na hlas všem ostatním?
0: Já nevím, kolik je.
1: 7:41 teď, no.
0: Já nevím, tak až dohraje Gigi.
3: Tak jo, no.
1: Tak to jsem teda
3: ale
1: zvědavý.
3: Míšo, prosím tě, trošku to zakamufluj, aby to fakt nebylo poznat.
0: Jo, tak já to nějak zkusím.
1: Tak jo, držíme ti palce.

0: Mysleli jsme si, že tenhle ten moment nikdy nenastane. A kolegové, mám pro vás dobrou zprávu. Příště, když budu nachlazená, tak bez problémů můžu přijít za vámi a vysílat s váma.
1: A jak to uděláš, Míšo?
0: Normálně si na to pořídím ochranný oblek. Nadpis článku. Do práce i s virózou. Nová ochrana zabrání nákaze kolegů. Spousta lidí to znáte sami. Prostě nechtějí chodit do práce, když jsou nemocní, nebo bohužel nemohou zůstat doma a kvůli tomu zaměstnání prostě musí stále fungovat.
1: Jo, jedna technická. Jak ti bude rozumět, když budeš v tom obleku? Mikrofon a tyhle věci?
0: Je tam samozřejmě filtr, díky kterému budeš moc mluvit a dýchat. Jo, protože nějakým způsobem, že dýchat musíš, to jako je jasný.
2: A to je nafukovací oblek, nebo je to na tobě nějak taková, jako že budka to je?
0: Ne, do toho si právě vpustíš přes takový ventil, trošku vzduchu, aby se to na tebe nelepilo a aby si měl trošku existujícího prostoru. Představ si to jako takovou velkou péřovku.
1: To jsem viděl, to byl nějaký dinosaurus, ten měl takový jako nafukovací oblek.
0: V podstatě něco takového.
1: A dole, jak je právě ten ventil, který ti vhání ten vzduch dovnitř, tak jim tam dali třeba surstroming otevřený. A oni se mohli zbláznit, protože z toho obleku nemohli ven.
0: Proto právě tenhle ten otvor mají u pusy a ne někde, kde na to nevidí, protože pak by se tohle to mohlo stávat. Jako já si myslím, že to vymysleli dobře, reaguje na to právě Komora praktického a pracovního lékařství, aby tihle lidi nenakazili své kolegy.
2: A to koupím normálně v lékárně nebo v supermarketu?
0: Ne, tohle to mají právě vždycky ty lidi dostat u svého praktického lékaře.
2: Hradí to pojišťovna.
0: Ano.
2: Výborně.
1: Ty jsi nějaká nabrýfovaná, Míšo. A navíc to je příležitost, kamarádi.
2: No.
1: Jako merch, že jo? Může tam někde být třeba
0: dobrý
1: logo KISSu.
0: Ano.
1: V barvách.
2: KISS čo? Akorát já ještě neumím dělat předpisy teda. Víš, jako lidem.
1: Jo, počkej, ty jsi říkala, že to je jenom u praktického.
0: To je no. Bychom museli udělat nějakou spolupráci třeba s praktikama.
2: To je dobrý. Radio KISS.

0: Prosím tě, chtěl jsem se zeptat k těm speciálním oblekům, když jsi nachlazená. Je to i v dětských velikostech?
1: Bohužel ne, protože děti rostou každým dnem a tím pádem by jim za chvíli ten skafandr nebyl.
0: Tak si ho vyměníš, sakra ne.
1: No to jo, ale to zase by bylo náročný pořád docházet k praktikovi.
2: Úplně vidím, jako učitelka, ty svoje prvňáčky, kdy mi půlka dětí sedí v nějakým ochranným oblečku a v tom se snažíme fungovat ve třídě.
0: Dobře, no to je jedna teda věc, ale druhá, jo, vážnější.
3: Jak oni budou chodit na ten záchod? Já, než bych to sundala, tak já bych se asi po tento.
1: Já tady koukám na ty ochranné obleky a já vidím, oni mají na zadku takový zip, tím pádem ty si to nemusíš sundávat celý, zároveň je to i lepší, protože ty bacily se nešíří okolo.
0: Prosím, pro nás může být i na předku.
1: Já si myslím, že ono je to takhle jako na zadku, jako odzadu dopředu.
0: Já jsem si ten článek našel, to je příplatková výbava, to je s plínkou. Libor tady píše, hej vy tři, zase začínáte s těma nemocema. Včera jsem byl úplně zdravej a dneska tu slintám jako Bernardin.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Michale.
2: Dálnice Zvyšková směrem na Brno, před Brnem je dopravní nehoda. Celá dálnice zasekaná, stojí to kilometry.
3: Hromadnou nehodu řeší na dálnici D7 na 7. kilometru ve směru do Prahy. Dál se bouralo v Olomouci na silnici 35, v Plzni na Francouzské třídě, ve Znojmě v Suchohrdelské ulici.
1: V Brně je kvůli dvou havarovaným vozidlům neprůjezdná ulice Vlhká.
4: Fuj, voda.

0: Fajndo, odvysíláme. Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskimaraton.com.
0: Rádio KIS počasí.
3: Pátek přinese jasnou až polojasnou oblohu, postupně čekáme oblačno až zataženo a počítejme s občasným deštěm. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 15 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu uskuteční 37 místních referend. 20 plebiscitů se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám, plánovaným v katastru obcí, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu nebo bytových domů. Estonská agentura pro obranné zdroje chce, aby co nejvíce žáků 8. tříd mělo možnost, pokud chtějí, střílet ze vzduchovky. Tento školní rok asi 20 škol nabízí důkladné vyučování národní obrany na konci základní školy. A teď zpátky domů.
4: V dolní stanici kabinové lanové dráhy v Peci pod Sněžkou vznikla multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše přes 170 metrů čtverečních propojuje příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Její součástí je přes 4 metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem a interaktivní hry.
0: Sport.
3: České fotbalistky dnes doma proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel v Pardubicích má výkop v 19 hodin. To byly zprávy v 8 a pokračuje Roman, Míša a Patrik.
5: Co si dát nějakou dobrou ovocnou snídani?
6: Klidně.
7: Ty něco máš?
5: Něco jahodovýho?
7: Co?
6: Garcinu?
0: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.
7: Co?
5: Já vůbec nevím, o čem mluvíš, jaký jahody.
7: No. Asi jahoda.
6: Poslouchej.
5: Asi jahoda. Takhle. Hej, šašo.

0: A DJ Bejslikra.
1: A ne, Joker je takový vyčúraný.
0: Jo, to je pravda.
2: A Michal je vyčúraný, jo.
0: A jak?
3: Za chvilku si dáme nejlepší odpovědi včerejšího dopoledne. Jsme na to dneska moc zvědaví.
1: Co jste schválně odpovídali?
3: Jak to dopadlo?

0: Přiřazujeme našim moderátorům a celému týmu hrdiny.
1: Na to se ptal včera Michal Kavalčík dopoledne na rádiu Kiss. Tak jaké jsou vaše včerejší nejlepší odpovědi?
2: Hele, Míša je jasný Rocket ze Strážců galaxie.
3: Roman by mohl být Iron Man, Míša Harley Quinn, Patrick Peltan Spider-Man, Basslicker, to je jasný Travolta, Kavalčík, Ace Ventura, tam není nic co vysvětlovat, jo. No, Sonja Ede, samozřejmě Catwoman.
4: Tak já si myslím, že Sonja Ede by měla být jasná Catwoman.
5: Tak Radek a Magda, vidím to úplně jasně, Šrek a Fiona.
6: Ježiš. Martin Hovorka, Přeználek, Michael, Roman, Patrik, Tři mušketýři.
7: Míšu, tak to je jasný Pikachu.
8: Za mě Míša je jasná Xena, princezna bojovnice. A Radek hrdina, no to je samozřejmě Herkules.
0: Máme tady vítěze!
9: Míša Dinhová jako Harley Quinn, Roman Anděl jako Captain America, Patrik Peltan jako Štiťák, Radek hrdina jako MacGyver, Vojta Sklenář jako Batman, no a ty jako Deadpool.
10: Ale Pikachu je fakt dobrý.
1: Kdo byl Pikachu? Já jsem to přeslechl.
0: Míša!
1: Naše Míša.
6: Pikachu!

0: vidíte, pokud se nepletu Gladiátora, viď? Možná si nikdo ani neřekl.
1: To je pravda, když včera v dopoledním tématu kysáci přemýšleli nad tím, jaký hrdinové nebo superschopnosti bychom mohli mít, tak mě nejvíc pobavil Shrek s Fionou, Radek s Magdou.
2: To je
1: dobrý.
0: To se povedlo.
3: Já jsem se nad tím zamyslela, jaký hrdiny bych přiřadila vám. Romane, ty seš jasný doktor Strange.
1: Kdo to je?
3: Tak se podívej, to je takovej ten mák, který kouzlí a tohle takovej jako chytrej, distingovaný, to si myslím, že je úplně Roman.
1: Aha.
3: A Patriku, ty by si byl z Fantastic Four, ta lidská pochodeň. Ten takovej ten ohnivák.
1: Ohnivák?
3: Jo.
1: Aha.
3: Protože seš takovej jako mladej, takovej zažehnutej a...
0: Takže lidi, napsal jsem AI, která mě má hodně načteného.
1: Ne, počkej.
0: S tím, jak mě znáš, jo? Takže, třetí místo. Dobrodruh, který se nezalekne žádné výzvy, sedí k tvé akčnosti a schopnosti improvizovat. Seš ideální Indiana Jones. Druhé místo, co ještě pravděpodobnější. Sebevědomý, pohotový, technologický nadšenec. Umíš vést lidi rozhodovat a přitom si za sebe udělat legraci. Tony Stark alias Iron Man.
1: To je dobrý.
0: A jestli se zasmějete u prvního místa, já vám říkám, prvně předám výpověď v živém vysílání.
1: Ne,
3: tak to nedám.
0: Romane, není to filmový hrdina v klasickém smyslu, ale historická hudební legenda. Člověk, který dokázal strhnout tisíce lidí, milovat hudbu a publikum. Ty bys byl totiž ideální Freddie Mercury. Nesměj se!
1: Pojď ty vejšky, Romane.
3: Já se nesměju.
1: Fakt jo.
3: To seš takový pařmen, jo?
1: Freddy, jo.
4: Teď máš doma ženu.
3: Co o tobě AI ví, co mi ne?
0: Tak to je dobrý. Prosím, mrkněte na tu svou, ať vám to taky řekne.
1: Okay.
3: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Rádiu Kiss. 8 hodin a 20 minut. Tak co, zkusili jste to taky? Patriku, co si napsal AI?
1: Pokud bych měl stvárnit nějakého filmového nebo historického hrdinu, který by to byl?
0: Tak dej enter.
2: Jo, počkej.
0: Tady se překvapit, co
1: enter,
0: z toho jde.
1: Patriku, tak.
0: Přemýšlí. Kdybych měl vybrat jednoho filmového nebo historického hrdinu, kterého bys mohl stvárnit, vsadil bych na Maxima Dekima Meridia z filmu Gladiátor. Hele, jsem tam! Ona nás totiž slyšela, víš, tak tam toho Gladiátora hodila, hele.
1: Tyjo, pak mi tady říká Aragorn nebo Jan Žižka.
0: A co naše Míša?
3: Jaká filmová nebo historická hrdinka bych byla podle toho, jak mě znáš? Moji povahu, moje záliby. Dávám enter.
4: Co je?
0: Pojď.
4: No, tak jo. Víš, kdo mě napadl jako první? Mulan.
1: Kdo je Mulan?
3: Mulan, to je ta bojovnice, to je taková asijská pohádka, no.
0: Jo.
3: A ta je bojovnice, ona se převlíkala za chlapa, aby šla do boje, protože chtěla od toho ochránit vlastního otce, který by jinak musel do války.
0: To je hezký, máš tam ještě nějakou další možnost, nebo ti vyjela jenom jedna?
3: Lara Croft.
0: Oh,
3: jo,
0: dobře ty.
3: Tvoje dobrodružná a nezávislá stránka. Motorky, cestování, touha po svobodě, to je něco. Jo, tak to se mi líbí. A pak ještě Erin Brockovich? To neznám.
0: Jaký myslivec?
3: Já,
1: naopak jsem se AI zeptal, jaký bych naopak nebyl hrdina. Tak mi dala někoho z hry o trůny a vůbec nevím, kdo to je, ale je mi podobný. Radio

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Jak to jede před 8:30?
2: Na dálnici D1 na 171. kilometru se ve směru z Prahy řeší hromadná nehoda a dál se bouralo ve Valašském Meziříčí ve Vsetínské ulici.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Rádio KISS. Počasí.
7: Pátek přinese jasnou až polojasnou oblohu. Postupně čekáme oblačno až zataženo a počítejme s občasným deštěm. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 15 stupňů.
6: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
7: Začátek topné sezóny znamená pro řadu domácností obavy z vysokých výdajů. Ceny energií kvůli konfliktu na Blízkém východě rostou a nejvyšší zdražení se týká plynu. Lidé se proto zbavují plynových kotlů a sahají třeba po tepelných čerpadlech. Zájem o ně podle prodejců stoupl o 100%. Ve Spojených státech přistála ve čtvrtek letadlová loď Abraham Lincoln. Válečné plavidlo se do přístavu v San Diego vrátilo po rekordních 322 dnech na moři. Poslední měsíce jeho nasazení v Indickém oceánu provázely hlasité protesty námořníků i jejich rodin.
6: Sport.
7: Po téměř třítýdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Zatímco vršovický obhájce titulu bude hájit pozici jediného neporaženého celku v soutěži. Ševci mají pouhý bod a spolu se Slováckem čekají na premiérové vítězství. Pražané v lize se Zlínem 12krát po sobě neprohráli. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Je lehce po půl deváté a my jsme si řekli, že si budeme dávat takové jako kdyby hudební kvízy, ale budeme si říkat pouze texty písní a vy musíte podle toho poznat, jaká písnička to je.
1: Všechno je nachystáno, kysáci nám již tak pomůžou, kdyby jsme nevěděli, budou moc zavolat sem do studia Rádia Kiss. Míšo, mikrofon nachystaný, ty budeš chtít nějakou speciální hudbu pod to?
0: Ano, nějakou romantickou.
1: To jsem věděl, přesně. Jo, jenom říkáme, prosím, nehádáte, co hraje za hudbu,
0: jo,
1: ale
0: ano.
1: Hádáme, co říká Míša, jo?
0: Jestli tuhle hudbu by někdo uhodnul. Ha. Ha. Ha. Ha. Jo. I'll tell you what I want. What I really, really want.
1: Vím, co to je.
2: Taky Spice Girls?
1: Napsat.
0: So, tell me what you want. What you really, really want. I'll tell you what I want. What I really, really want. Já si myslím, že vám to asi stačí.
1: Takhle, díky, kámo, jsi mi napověděl.
3: Mně vůbec nedošlo, že to mám napsat.
1: Takže já tu mám napsáno to, co Patrik řekl.
3: Spice
0: Moment.
3: Girls?
0: Řekneme.
1: Nebo název.
0: Zase to řek znova.
3: Tak jo, že už tak už mi, můžu to už říct.
1: Wannabe.
3: Jo.
0: No. Já jsem si řekla, že vám dám něco jednoduchého, protože zatím se nám v téhle rubrice moc nedaří.
1: Ještě do toho čínského podkladu, nebo co to bylo? Ranní Kiss.

0: Ranního kisu.
1: I dnes máte příležitost vyhrát rádiový balíček. Stačí přijít na to, v čem jsme zalhali. Dneska na telefon zdravíme Jardu. Nazdar, Jardo.
2: Ahoj, zdravím
1: Jardo,
2: vás.
1: Tak co myslíš, byla dneska nějaká lež tady v ranním kisu?
2: Ale za mě určitě cirka za 10-8 jste mluvili o tom speciálním obleku proti nachlazení. To je za mě dnešní kachna.
3: Chtěl říct úplná blbost, to si mohl říct, Jardo. To vůbec nevadí.
2: Ano, chtěl jsem to říct, ale nechtěl jsem být úplně
3: na ty jsi slušný, to se cení tohle. Míšo, o tom jsi mluvila ty.
4: Ano, mluvila jsem o tom, že lidé budou moci chodit do práce i nachlazení bez rizika, že nakazí kolegy, protože právě budou vybaveni ochrannými obleky, které dostanou na předpis u svého praktika.
2: Ano, přesně tak.
4: Je to blbost?
3: No jasně, úplně. Že jo.
2: Ano, ano.
3: Ještě dopředu uvedená, že raní kachna vůbec přijde.
4: No ano, protože jsme nechali vás, kysáky, abyste nakoukli do kuchyně, abyste viděli, jak my se na kachnách domlouváme.
3: A Jardo, to mě zajímá tahle věc. Ty, když jsi nachlazený, máš možnost si opravdu dovolit to, že si lehneš třeba na 3-4 dny a nemusíš do práce? Nebo to máš jako velká většina, že prostě do práce se musí a nedá se nic dělat?
2: Takhle, když to samozřejmě jde, protože pracuji mezi lidma, tak se snažím vzít. Nějakým způsobem se dát dohromady, abych zbytečně nenakazil ostatní.
3: To je správný. Bohužel, oni by si to takhle přáli všichni, ale ne, každý si to může dovolit dneska.
4: Právě.
3: Takže Jardo, ať tě žádný nachlazení nepotká, ranní balíček posíláme, co?
4: Posíláme, potká. I s
3: jasně.
4: Oblekem.
3: I s oblekem, dobře. Tak si ho vyzkoušej a pošli nám fotku. Dobře, měj se.
2: Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na D1 na 171. kilometru ve směru na Brno po nehodě dodávky s přívěsem neprůjezdné dva jízdní pruhy. Kolona je tady dlouhá 6 kilometrů. Na silnici 35 u Bystrova se střetlo nákladní a osobní auto.
2: Bouralo se v Ostravě v Závodní ulici. Další nehody řeší v Českých Budějovicích, a to na Husově třídě a na Strakonický, kde se tvoří velké kolony. A v Ústí nad Labem ve Štefánikově ulici řeší požár auta.

0: dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
4: Co je korfbal?
5: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
4: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
5: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
4: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
0: Rádio KIS počasí.
6: Venku máme jasnou až polojasnou oblohu, postupně čekáme oblačno až zataženo a počítejme s občasným deštěm. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 15 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
6: Voliči dnes a v sobotu rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory a jak silnou většinu si v Senátu udrží současná sněmovní opozice. Volební místnosti se po celém Česku otevřou ve 14 hodin. Lidé budou moci dnes hlasovat do 22 hodin. Možnost volit budou mít i v sobotu od 8 do 14 hodin. Americké ministerstvo zahraničí vyvíjelo nátlak na Kanadu a některé evropské země, aby stáhly svou podporu konferenci o boji proti dezinformacím. Důvodem byl panel zkoumající roli Washingtonu jako údajné dezinformační hrozby pro Evropu. A teď zpátky domů.
7: Na železniční trati z Prahy na Benešov bude od neděle 11. října do 3. listopadu omezený provoz mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně Strančicemi. Vlaky budou kvůli výstavbě dálničního Pražského okruhu v tomto úseku jezdit po jedné koleji a některé regionální spoje se kvůli tomu zkrátí.
0: Sport.
6: Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin se bude v příštím roce ucházet o znovu zvolení do čela organizace, kterou vede od roku 2016. UEFA oznámila, že slovenský funkcionář přijal jednomyslnou výzvu 55 národních federací z Evropy, aby kandidoval i na další funkční období. A po 9. hodině pokračuje ranní KIS se Míšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let.

0: Jako jsme to dělali, když jsme byli malí.
1: Už tam kysáci něco komentují.
0: Jo, chodí komentáře jeden za druhým a hlasují tady, třeba zrovna vidím. Ano, Ludvíku, zdravíme tě. Byl by rádi, kdybychom přijeli do Liberce.
1: Dobře, tak si to prohlídneme, proberem to, dáme dvě písničky a pak kysákům řekneme, co je všechno k tomuhle potřeba, co si nachystat a tak dále. Ať jsou v obraze.

0: To se mi líbí. Proč si ten podzim prostě neudělat hezký? Na Facebooku Rádia Kiss jsme se vás ptali, kam bychom za vámi měli vyrazit, protože nás napadlo s kolegy, že bychom udělali nějaký lampionový průvod. Ale kam?
1: Lampionový průvod je venku pár minut na sociálních sítích s touto otázkou. Heleťa a ozývají se kysáci z celé České republiky. Brno, Tachov, Bruntál, Teplice. Líbí se mi taky nápad Jirky. Jirka píše, podle mého bychom to měli udělat uprostřed, ať tam můžou přijet všici.
2: To je dobrý. No,
0: to je dobrý.
2: Aby byla nějaká Jihlava možná plus minus. Možná se ale kysáci ptáte, kde teď asi seženu ten lampion?
3: Kiss Shop Rádia Kiss.
2: Přesně tak, přímo na našem Kiss Shopu jsou ode dneška v prodeji takový krásný červený s logem Rádia Kiss. Uvnitř je ledka, kterou rozsvítíte, nebude teda tím pádem nic hořet, aby se něco nezapálilo. A samozřejmě je v ceně taky taková ta tyčka, na který se ten lampion nosí.
1: No hele, dobrý.
2: Že pokud byste pak plánovali s náma vyrazit, určitě si ho pořiďte.
1: Přesně tak, dokud jsou, tohle je jenom omezená akce. Na druhou stranu, pokud byste sebou měli nějaký, který už teď máte ve skříni, to vůbec nevadí. Že ho vezmete taky, to není podmínkou, ale takhle budeme hezky červený, no všichni.
0: No ale zase, když byste si ten lampion chtěli nechat, pokud je teda to světýlko na baterky, tak to můžete mít jako krásnou podzimní výzdobu doma.
1: 22. říjen, jo, že bychom to podnikli a vyrazili z kysáky někam, to znamená čtvrtek za 2 týdny.
2: Nemáš tam nějaký ples, Romane?
0: Ne, ne.
1: Dobrý. Doufám, že i ty, Patrik.
2: Ne, ale možno.
0: Já jsem v pohodě.
1: Kysáci, ne, že budete moderovat maturáky ve čtvrtek, jo? My vás potřebujeme. No a doufám, že navíde i počasí, aby byla zima a mohlo by klidně poprvé napadnout.
2: Nějaký svařáček bychom mohli taky dát.
0: Ty, ale to by byl nápad. Je svařáček.
1: Teď vidím ty řidiče, jak říkají, anděli, nemluv o sněhu. To ještě nebudu mít přes útok.
3: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Na Kisu by se dalo říct, že jsme jedna taková velká rodina a s vámi z Kisáky prožíváme i to, co vy si zažíváte v těchto těch dnech. A jestli jste poslouchali ráno, tak se nám ozval posluchač Pepa.
1: Pokud by se dnes na tratích kolem Prahy, hlavně na Nymbursku, směrem na Říčany, dělalo něco úplně nepředvídatelného, tak se velice omlouvám, asi jsem něco podělal. Dneska mám totiž první samostatnou směnu jako strojvedoucí na vlacích elektrické trakce, tak prosím o pochopení, děkuju.
2: Pepovi jsme přáli hodně štěstí v jeho první den a pozor, Pepa se ozval.
0: Ale
2: ranní trojko, aktualizace stavu. První vlak byl úspěšně dovezen, lidi v pořádku v práci a ve škole. Díky za celou podporu, celé rodině Rádia Kiss jste nejlepší, poslal dokonce fotku. Opravdu, tomu vlaku nic není, je dobrý.
0: To je dobrý, moc ti gratulujem, Pepo, ať se ti takhle daří i dál.

0: A solo Michal Kavalčík.
1: Ne? Stačilo.
0: Já jsem čekala, že jako ještě něco vyplodíš, víš?
1: Ale já mám pocit, že před tím víkendem už ne, jako. Nebo takhle, po tom týdnu, víš, jo, že takhle. Už jako, no.
0: Náhodou včera se ti dařilo. Jo. Ty jsi měl úplně skvělý téma a my jsme se toho tady ráno chytli.
1: To bylo super.
0: Protože ty jsi nechal kysáky, ať přiřazují superhrdiny k nám moderátorům.
1: No a kdy jako si koupíš ten obleček?
0: Jaký?
1: No to Catwoman, ne?
0: Ale víš, že když jsem byla puberťačka, tak jsem koukala furt na Catwoman a říkala jsem si, to je skvělej film.
2: Michale, my jsme si to schválně přes AI projeli. Když napíšeš svoji AI, jako jakýho superhrdinu nebo jakýhokoliv tě vidí, tak já byl co? Já byl Gladiátor.
0: Jo, jo.
2: A ty jsi byla, Míšo?
0: Lara Croft.
1: Na kačaj. Jo.
0: A nebo teda na prvním místě Mulan.
2: Víš, co to je?
1: Kde je Mulan?
2: Já jsem se taky hledal.
0: Mulan, to je taková pohádka a bylo to snad o tom, že ten její táta byl nemocný, ale měl jít do války a ona se převlíkla za chlapa a šla za něj.
2: Ona to byla asijská pohádka.
0: No, no, no.
1: A já vím, že jeden tip na tebe byl ten Groot, ten stromeček, že bys ho mohla hrát.
0: Já jsem Groot.
2: Ale já jsem potom ten dospělej Groot.
1: Ano, no. A já jsem úplně celý to...
0: Ty jsi Deadpool.
1: Celý český lesnictví, no.
0: Tak. Tak Michale, tak těšíme se na další ano. téma, který máš dneska.
1: Jdeme kácet český éter.
0: Měj se a kysáci, hezký víkend. Ahoj.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: Fine Mind.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
2: Legendární Culture Beat, máme tady dvě hlasovky od vás. Tlačítko doprava v apce Rádia Kiss. Zmáčkla Tereska, nahrála D1.
3: D1, směr do Prahy, před odbočkou na Opatov, tak mezi levým a prostředním pruhem je veliký černý sud nebo květináč, něco takového plastového, obrovského na silnici.
2: Tak pardon, nebyla to Tereska, ale Terasky. Terasky. Lukáš, D1.
4: Zvýškova na Brno. Dopravní nehoda plus omezení zužení do jednoho pruhu. Docela dlouhá kolona se začíná tvořit do Brna.
2: Pojďme uzavřít sázky. Tak co si myslíte? Bude dneska doprava dobrá v pátek, anebo špatný?

0: začíná vám být zima, že by psa ven nevyhnal. Tak ho nechte doma a vyrazte do Kiss Shopu. Rukavice, kulich nebo šála se teď budou hodit víc než kdy jindy. Nejen to, ale i další oblíbené věci z našeho merče už na vás čekají, protože s Kissem vás podzim nezaskočí.
1: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Rádio Kiss. Počasí.
3: Venku máme jasnou až polojasnou oblohu, postupně čekáme oblačno až zataženo a počítejme s občasným deštěm. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 15 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Cenové stropy na pohonné hmoty dnes půjdou nahoru. Naftu budou moci provozovatelé čerpacích stanic prodávat maximálně za 47 korun a 29 haléřů za litr. U benzínu nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů za litr. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Poprava zastřelením někdejšího armádního psychiatra Nidala Hassana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, bude přenášena živě. Jde o překvapivou informaci vzhledem k tomu, že jde o první vojenskou popravu ve Spojených státech za více než 65 let. Ministr obrany Pete Hegseth už dříve řekl, že poprava má být veřejná. A teď zpátky domů.
4: V dolní stanici kabinové lanové dráhy v Peci pod Sněžkou vznikla multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše přes 170 metrů čtverečních propojuje příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Její součástí je přes 4 metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem a interaktivní hry.
0: Sport.
3: Hvězdný hokejista David Pastrňák se na domácím vítězství Bostonu 6-1 nad Utahem v NHL podílel dvěma brankami a stejným počtem asistencí. Naopak další utkání bez kanadského bodu prožil Martin Nečas. A to i přesto, že Colorado zničilo Calgary na jeho ledě 7-3. Jeden ze tří gólů Flames vstřelil Adam Klapka. Za námi jsou nejnovější zprávy a před námi dopolední Kiss.
5: Tak jo, pojďme na to. 9. října máme. Svátek má Štefan a Sára. Všechno nejlepší, tahle muzika je pro vás.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 10, 15 a možná i 20 let. Jo, ten kluk to uměl. No tak pojďme na to. Štefan, Sára, to mají dneska svátek, všechno nejlepší, už jsme pro ně hráli. A já jsem vlastně zjistil, že dnes 9. října a zítra v sobotu 10. října, já bych na to úplně zapomněl, Česko, komunální a senátní volby. Ty brďo, to už je jako dneska, jo. Já se jenom chci všem kysákům omluvit, já po 14. hodině startuju dovolenou. Já to asi bohužel nestihnu, jedeme s kamošema na Harleích na chalupu a asi to ani do té soboty do 14 hodin nestihneme hlasovat, no. Prostě dovča je dovča. Tak pojďme na muziku. Milky, David Guetta. Vítejte v České republice. Pojďme na dopolední balíček.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na KISu.

0: Ladit rádio mám v popisu, proto ladím Michaela na kysu. Od 10 do 2, Michael to řeže kosou.
1: A dneska to budeme řezat hodně, protože občas někdo řeže i v posteli. Ano, dneska to bude o posteli, o té posvátné místnosti, o té ložnici, když samozřejmě znáte to, když jste unavení, dokážete usnout ve stoje i v kuchyni, v obýváku, v dětském pokojíčku, na toaletě, prostě kdekoliv. Ale pozor, nechci tady mluvit o spaní, ale o posteli. Protože postel je podle mě jeden z nejlepších vynálezů. Teď si vemte, že v době kamenné tam spali někde na tom šutru, rozumíš, že jo? Otlačené žebra, záda. Pane bože, vůbec nevěděli, co to jsou nějaké pružiny, nebo nějak jako, to musel být mega špatný tvrdý spánek. Páteční dopolední téma, jídlo v posteli. Ano nebo ne? To by mě fakt zajímalo. Máte nějaké hranice, jakože hele, absolutně nikdy v životě sušenky, čokoláda, něco, co se drolí, koláčky, bebe a tak dále, to mi nesmí do postele, ale svíčkovou, tu si tam pěkně na utěrku nebo na takový ten podstoleček, to si tam dám. Ke kterému týmu patříte vy? Zásadně nikdy jídlo v posteli, kdo má potom ty drobky sbírat a pak jsou fleky a pak mi to ukápne, pak mám v tom spát, neexistuje, anebo je vám to totálně šumák. Cokoliv do postele, čumím na telku, sním tam popcorn, sežeru tam prostě úplně všechno, chipsy, pak to vysaju, je mi to jedno. V mojí posteli si můžu dělat, co chci. Těším se na vaše hlasovky. Jídlo do postele, ano nebo ne?
2: Radio Kiss. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: 10.25 a v pátečním dopoledním kysu trošku tady žhavíme naše chuťové pohárky. Jak to máte u vás doma, nebo u rodičů, nebo u babičky, nebo prostě tam, kde občas spíte, anebo prostě v tom vašem království? Jídlo do postele, ano nebo ne? Co ty, Luci?
1: Ahoj, tak ono záleží jako jídlo a jako jídlo. Ono třeba, když si dáš třeba křupky nebo bramborky, ty vede jenom k televizi, tak ještě budíš. Ale určitě bych teda nelezla do postele se svíčkou ze šesti, s polívkou a tak dále a tak dále. To je totální nesmysl.
0: Lucinko, my se neptáme na chipsy ani bramborky u televize, my se ptáme na jídlo do postele, do postele. Marian?
2: Čau, Michaele, hele, tak za mě jídlo do postele, proč ne? Pokud není člověk prase a celý to nezakýdá nebo nezadrubí, klidně si to jídlo do té postele vezme. Já si třeba pustím film a vezmu si chipsy nebo popcorn, tak si tam krásně spapám a pak jdu spinkat. Tak asi. Čau, Marian.
0: Ano, chipsy a křupky do postýlky jsou nejlepší, pak se člověk v noci převaluje a dělá to křup, křupy, křup, křup, křup. Křupy, křup. Renda.
3: Čau, Michaele, tady Renda. Ale jak říkáš ty, jako jídlo do postele, je to něco luxusního, dobrý jídlo, krásnou ženskou, vynikající veget a potom to finále, to se nedá popsat. Takže za mě 100% ano, ale musí tomu být krásná společnost. Měj se, bájo, Renda, čau, čau.
0: Jo, krásná společnost, třeba čokoláda Orion.
4: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: legendární film, co to byla, nějaká trilogie, že jo? No, pojďme na další vaše hlasovky dneska na téma jídlo v posteli, jídlo v ložnici, ano nebo ne. Jak to máte vy? Máte nějaké mantinely, přes které vůbec nejdete? A nebo tam prostě děláte vše? Snídaně, oběd, večeře, Marie.
1: Ahoj, zdravím vás, Marie. Teda já bych nikdy nedovolila nikomu, aby v posteli jedl. To jsem nedělala ani já. Ale moje vnoučata, když přišli, ty měli výjimku. Ty tam mohli jíst, co jen chtěli. A vůbec mi to nevadilo. Zdravím a přeji krásný den. Ahoj,
0: no,
1: Marie.
0: Přesně tak. Já vám, Maruško, úplně rozumím. Pojď se mnou, ale no to víš, že si tady můžeš všecko vzít, no pojď se Ano, vnoučata, to je, tam padají, tam se ruší všechna pravidla. Veronika.
2: Ahoj, Michaele, tak za mě určitě do postele patří čipsíky nebo popcorn, takhle na večerní zobání k filmu ideál. My máme ale dvouletou dceru, takže postel je potom plná od drobečku od sušenek nebo od nějakých sneků. A máme i pejska, a i když to má pejsek zakázaný, tak si pravidelně z naší postele dělá jídelní stůl. Takže my už jsme se zvykli na to, že ta postel je zkrátka pro dítě a pro psa i jídelní stůl. Ahoj.
0: No jo, teď mě napadlo, co bychom mohli řešit v pondělí, kysáci. Pejsek do postele, ano nebo ne? A máme dalších 300 hlasovek. No jo, co Michal?
3: Ahoj, Majklíku. Tak sušenky určitě asi nie, lebo drobky sa mi teda zbierať nechce. Ale povedzme taký rezen se šalatom, alebo to je jedno proste. Jak si spomínal, sviečkovú, segedinsky, to je úplne šumafúk. Samozrejme, že s manželkou v posteli žereme doslovne. Tak čus, Michal.
0: Michaele, rezeň. Ty brďo, to je slovo, viď? Slovenčina. Slovenština. Rezeň. Řízek. Rezeň, to máte trošku jednodušší. Hanka, válím se ještě v posteli, přijde manžel, postaví mi do klína takový ten stoleček do postele a na stoleček postaví načančenou snídani a kávu. No v takovém případě ho přece nebudu buzerovat, že jídlo do postele nepatří. Čau, mějte se, Hanka. Ano, Hanko, naprosto s tebou souhlasím. Co by některé ženy dali za to, aby měli takového muže doma, který jim udělá snídani, čerstvou kávu a ještě jim to naservíruje do postele. Hanko, drž se tohoto muže, nepouštěj ho. Martin.
4: Čau, Michaele, tady Mates. Tak u nás v posteli je teda dovolená jenom kachna a párek. Hezký víkend všem kysákům.
0: Kachna a párek. Peťan.
5: Ty, Michaele, jelikož trpím na měsíční žravkou, to znamená, že jsem schopný se v noci probudit a jít sežrat doslova na co přijdu. Není problém se u mě probudit s nakouslým kouskem pici na polštáři. Nejhorší to je, když člověk dostane chuť na Nutellu. To potom přemýšlí ráno, když se zbudí, jestli ty hnědé fleky jsou opravdu od Nutelly, nebo jestli byla nehoda. To znamená, že pak už mi to úplně všecko jedno. Čus.
0: No jo, no, Nutella v posteli, to jsem třeba já nikdy ještě neměl. Chipsy jsem taky neměl, bramburky taky ne a ani popcorn. Ostatní věci, občas ano.
6: Kiss, Kiss. Radio Kiss.

0: Dneska jsme tady kysáci v pátečním dopoledním kysu otevřeli jedno hodně intimní téma. Nebojte, děti můžou zůstat u rádia. Jídlo do postele. Ano nebo ne? Protože já jsem někde četl, že máme dva druhy lidí. Jedni tvrdí, že postel je místo pro spánek, lásku a odpočinek hlavně. A ti druzí si tam včera třeba dali řízek s bramborovým salátem. Ke které skupině patříte vy, Tomáši?
1: Za mě tato otázka je zložitější, než se na první pohled zdá. Ono se asi za mě musí rozdělit, jestli bydlíš v bytě nebo bydlíš v baráku. Jsme s ženou bydlili v bytě asi nějakých 8 let. 2-1 a tím pádem samozřejmě, že v obývák máš jako i ložnici, když máš malý byt a jíš v posteli, kdy i spíš. To tak prostě je. A teď už bydlíme v baráku, tam už bych v ložnici vůbec nejed. Máme kuchyni, už jenom v kuchyni.
0: Dan.
2: Ahoj Michael, za mě určitě jídlo do postele patří. Nic není lepšího, než přijet s manželkou po odpolední, dát si sprchu, o půlnoci zalehnout do postele, pustit si Netflix a k tomu si dát třeba rybičky v tomatě. Hezky do hlubokýho talíře, vidličku, vedle extra talířek s bagetkou nebo ovocný knedlíky. Prostě bomba. Noční svačinky, paráda. A prasata nejsme. Nádherně čistěnká postýlka, ani plíček. Tak se měj, čau.
0: S těma rybičkama v tomatu jsme trošku připomněli jednu historku, to vám tady budu jednou vyprávět, jak jsem ještě za dob Rudy z Ostravy jel s Milošem Knorem někde o půlnoci z akce. Zastavili jsme na benzínce, já jsem dostal strašný hlad a jediné, co jsem tam viděl, a byl jsem už trošičku ovíněn, tak jsem tam uviděl rybičky v oleji. A tak jsem si sedl do jeho auta, otevřel jsem si v konzervě ty rybičky v oleji a celé jsem je tam snědl. Miloš Knor neřekl ani jedno slovo. Pak mi asi za měsíc vyprávěl, že každého, koho vezl, tak si myslel, že si koupil stromeček z vůní rybiček. No, to je na další vyprávění, co Lucka?
3: Ahoj, Majkliku. Tak snídaně do postele je boží. A co se týče normálního jídla, hlavního chodu, tak rodiče jo, ale děti nikdy.
0: A tak tady cítím jistou nespravedlnost. Rodiče ano a děti ne. Ale u koho to vidí potom ty děti? No u koho? No u rodičů. Napsala mi Petra. Já mám rád snídaní do postele, ale moje žena říká, že romantika je, když jí přinesu kafe a croissant. Ne, když ve 2 ráno přijdu do ložnice s kebabem a zeptám se, jestli si dá taky. Co Soňa?
4: Ahoj Michaela, tak za mě jídlo do postele asi úplně problém není, akorát, že my spíš máme problém, že do té postele nestihneme ani dojít a zbaštíme to na gauči. Ale když jsem byla menší, tak jsem si vzala do postele tenkrát fidorku a samozřejmě jsem s ní usnula a ráno jsem se zbudila a fidorku jsem měla nalepenou pod pyžamem přímo na hrudi. Bylo to strašně skvělý, čokoláda byla všude, takže radši do postele asi ne. Díky, měj se Soňa, ahoj.
0: Pojďme na vítěze. Balíček Rádia Kiss, dneska v pátek 9. října, já bych to dal Lukášovi.
5: Zdar Michaele, za mě jídlo do postele určitě ano, ale jenom do svojí. A já si tam dokonce někdy strouhám brambory, loupu, jabka, cibuli, připravu si věci na vaření, z té postele se dobře kouká a dobře se tam dělá skoro všechno.
0: Mm-hmm. Peče a vaří v ložnici celé Česko.
6: Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Zatím doprava dobrá, někde zdržení jenom do 5 minut, ale našel jsem tady jedno 12-minutové zdržení, doba průjezdu právě 12 minut. Je to dálnice D1, pokud z Prahy jedete na Brno, tak kilometr 18. až 25. Pojedete tam jenom 30. Práce na silnici, zúžení vozovky na 2 jízdní pruhy, provoz převeden do protisměru a je to D1 most Šmejkalka. Takže tam se zhruba 12 minut trošku popojedete. Informace z dopravy zase za 55 minut.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Představte si, že jste profík na podvody. Máte v hlavě plán století. A pak se všechno totálně pokazí. Přesně v téhle brindě je Lucky. Anya Taylor-Joy, podvodnice, která se zaplete do pořádně velkého průšvihu. A najednou po ní jde FBI i banda hodně nepříjemných týpků. Je to rychlý, napínavý, místy dost černohumorný a hlavně pořád se něco děje. Takže jestli chcete seriál, u kterého si řeknete ještě jeden díl a pak zjistíte, že jsou 3 ráno, Lucky je přesně pro vás. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Počasí.
1: Venku máme jasnou až polojasnou oblohu, postupně čekáme oblačno až zataženo a počítejme s občasným deštěm. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 11 až 15 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Hypotéky zdražují 7. měsíc v řadě a ministryně financí tvrdí, že k tomu banky nemají důvod. Pohrozila jim ostrým zásahem. Jenže podle odborníků nebude jednoduché přimět banky k levnějším hypotečním úvěrům. Případná sektorová daň by podle nich mohla půjčky dokonce zdražit. Španělská policie zatkla muže podezřelého ze středeční vraždy renomovaného plastického chirurga ve španělské Marbeje. Zadrženým je 18-letý Švéd se zahraničními kořeny. Ten zřejmě jednal na zakázku nespokojené pacientky. A teď zpátky domů.
2: Na železniční trati z Prahy na Benešov bude od neděle 11. října do 3. listopadu omezený provoz mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčany, případně Strančicemi. Vlaky budou kvůli výstavbě dálničního Pražského okruhu v tomto úseku jezdit po jedné koleji a některé regionální spoje se kvůli tomu zkrátí.
1: Sport. Vedoucí Třinec bude v dnešním 9. kole hokejové extraligy usilovat o další prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů na cestě za 9. tříbodovým triumfem bude Hradec Králové. Druhé Pardubice, které odehrály o zápas více a ztrácejí 3 body, se představí na ledě Vítkovic. Sérii 5 porážek touží ve středočeské bitvě v aréně Kladna utnout Mladá Boleslav. To byly aktuální zprávy a pokračuje dopolední KISS.
3: Dopo od pokys, jedině na KISSu, zapomenete na všechny strasti. Pojďme na muziku King Africa.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Tady na vlnách Rádia Kiss, že dneska budou teploty až 30 nebo 35 stupňů Celsia. Bohužel dneska už je to a bylo, teda nevím jak vy, ale já když jsem ráno vycházel z... Harry, pojď z baráku! Já když jsem vycházel z baráku, tak normálně jsem se vrátil pro moji péřovku. Jako 7 stupňů Celsia, to už si děláte legraci, ne? Vždyť je teprve říjen, teprve 9. ještě nemáme listopad, prosinec. Aspoň 10-12 nám dejte po ránu. No, takže bohužel, teploty vyšší slíbit nemůžu tady na Kisu, ale co vám můžu říct, že velmi zajímavé věci se udály na jednom z nejslavnějších italských vinařství Marchesi Antinori. Tak oni přišli při rozsáhlé krádeži o 30 tisíc lahví vína v hodnotě 5 milionů euro, to je asi 120 mega. 7 maskovaných mužů vyřadilo alarm ve skladu v Toskánsku a víno odvezlo ve 2 kamionech. Podle vinařství šlo zřejmě o profesionály, kteří dobře věděli, po čem jdou. No samozřejmě, že to byli profíci. Ty nešli po červeném vínečku za 49 z Lidlu. Ne, tam jsme šli po kvalitě. Nemáte náhodou někdo číslo na ty 2 kamiony?
1: Radio Kiss.

0: největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: Nedávno jsem na nějakém Facebooku jistého fanouška Rádia Kiss, myslím, že to dokonce bylo na fanpage Rádia Kiss, tak jsem viděl fotky, že jeden, a věřím, že vás je mnoho, že máte vstupenku z první O2 arény, ten kluk tam měl vstupenku z druhé O2 arény, ze třetí O2 arény a teď mám pocit, že přibude čtvrtá O2 arena, pokud počítám dobře. Ano, už za 42 dnů, 13 hodin a 43 minut a k tomu pár sekund odpálíme další Radio Kiss Millennium Explosion ročník 2026. A kde jinde než v O2 aréně? Protože někde na přehradě, tam bychom se prostě nevešli. Jo, do O2 Univerzum bychom se taky nevešli, tam bychom to mohli vyprorazit tak 4x, možná 5x. O2čko 21. listopadu. A těch kapel je tam opravdu hodně. Brooklyn Bounce, DJ Quicksilver, Daisy D alias Technotronic, Groove Coverage. Včera jsme si tady dali Bass Huntera, Ingrid, ATC, Dante Tomás, Safri Duo, Košín, Sigala. A dneska se podíváme na jednoho kluka, jednoho velmi sympatického kluka. Projekt německé taneční hudební scény a tenhle ten producent má také na svědomí Fragmu a spoustu dalších hudebních projektů. Pojďme do Německa, Pfaffendorf a pecka z roku 1999, která to tak nějak u nich úplně to odpálila. Zdravíme Ramona Zenkra a tohleto tam zazní live. Už 21. listopadu. A připomínám, že lístky do O2čka na Radio Kiss Millennium Explosion jsou stále v prodeji. DJ z Radio Kiss. To bude velký.
0: Radio Kiss Millennium Explosion.
1: Pfaffendorf.
2: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: úžasná Natálka z 90. Přišla mi jedna SMS-ka od Martina. Ahoj, tak teď jsem se dostal konečně zase k poslechu vašeho Rádia Kiss a ty mi do éteru řekneš, že jsi se musel vracet ráno pro péřovou bundu, že tam máte pouze ráno 7 stupňů. My jsme do 14. hodiny ještě na Bali a pak hurá realita zpátky k nám do Čech na zimu. Tak to se máme na co těšit, 4 smajlíky a opička se zavřenýma očima. Tak tam pozdravuj, tam v Čechách a my si ještě rozmyslíme návrat domů. No, Martine, já bych tam v tom teplíčku zůstal.
1: Zbalte kufry a odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Soutěžíme o zájezd pro 2 osoby do 5hvězdičkového hotelu Sunrise Garden Beach Resort and Spa All Inclusive. Chcete vyhrát? Tak zaměřte právě teď na web kiss.cz a správně odpovězte na soutěžní otázku. Pokud zazní vaše jméno, co nejrychleji volejte do studia Rádia Kiss a užijte si Egypt ještě letos.
2: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod.
3: Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: A protože časomíra ukazuje teprve 11 hodin a 37,5 minuty a ještě nemáme po 22. hodině, poprosím všechny rodiče, aby na pár vteřin své děti do věku 12 let poslali na chviličku ven za dveře. A nebo jim zacpali uši.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Mami, mami, mami, mami, mami, maminko. No, co je? Mami, mami, já chci na bungee jumping. Nikam nepůjdeš. Stačí, že tvůj život prasklou gumou začal, nemusí taky skončit.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

jako s takovým zajímavým textem a s takovou zajímavou prozbičkou. Ne vždy lze vyhovět, jo, znáte to, jo. Čau, Michaele, umíráme tady v práci, na ruce, na nohy, potřebujeme nakopnout, jsme už tady od rána a tak dále, a tak dále, a tak dále. Potřebujeme, Michaele, nakopnout. To je docela taková častá hláška, kterou tady posíláte v žádostech. Chceme zahrát tamto, tamto. Nebo, Michaele, zkus tam pustit něco, co nás totálně nakopne. A já bych teďka s dovolením ve 11:45 ohřál polívčičku našemu skvělému kolegovi, který se tady jednak stará o naše hudební složky, džingly, podklady, různé prostě vychytávky, které slyšíte ve vysílání, stříhá různé rubriky a tak dále. A to je Jean-Luc. Já vlastně nevím, jak se jeho oficiální funkce tady jmenuje na vlnách Rádia Kiss, ale prostě ten kluk umí všechno. A samozřejmě vy víte, že Jean-Luc skládá také muziku. A těch pecek, které už hrály světové hvězdy,

look. A tohle, tohle je 10 minut starý. Naprostá pecka. Tohle vám zvedne náladu v kanclu i v lůžku. Hard drop. Hard drop. Zpěv Soňa Ede.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Tak vidím, že situace na D1 z Prahy na Brno mezi kilometrem 22 až 25 se zatím nějak nezlepšila. Práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy a provoz převeden do protisměru. Tak už tam máme 15-minutové zdržení, kolona má 7 kilometrů a pojedete tam maximálně 3 cíle.

0: levého pruhu a tvoří se dlouhé kolony. A ještě jednu dopravu tady mám. Jarda dokonce zvuková.
1: Ahoj, právě se stala nehoda na D8, 25. kilometr směr Petrovice nebo Ústí nad Labem. Tak bacha, bude to tam asi na díl.
0: Děkujeme mockrát, kdybyste o něčem vyvěděli, velká dopravní nehoda a kolony, dejte vědět ostatním kolegům a kolegyním. Tlačítko doprava v apce Rádia Kiss.

0: každou sobotu od 7 večer s DJem Baselickrem na Kissu.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
3: Korfbal 2026.cz.
4: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
5: Kiss. Počasí.
6: Krásné dobré poledne. Dnešní obloha bude oblačná až zatažená a nejvyšší teploty očekáváme mezi 11 až 16 stupni Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr. Vyplývá to z rozhodnutí uveřejněného na webu hlavního města. Podle zveřejněného dokumentu o kroku rozhodlo vedení města, což ale popřel náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek. Členské státy EU se připravují na to, že budoucí sedmiletý rozpočet Evropské unie by mohl být o 100 až 200 miliard eur nižší, než stojí v návrhu, který v červnu představilo kyperské předsednictví. Informoval o tom server Politico s odvoláním na své diplomatické zdroje. A teď zpátky domů.
7: Kokořínské pokličky Bezděz, Vlhošť nebo Mokřady u Novozámeckého rybníka. Krajina Kokořínska, Máchova kraje je neodmyslitelně spojená s Českolipskem. Od vyhlášení chráněné krajinné oblasti uplynulo 50 let. Historii, přírodu i proměny teď přibližuje výstava v regionálním muzeu Mělník. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
6: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku. Odvetu odehrají na domácí půdě. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
8: Blanka Holoubková a my jedeme dál. Další program a další skvělý playlist na vlnách Rádia KIS. Marquez!
9: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Away. 12 hodin 8 minut, posloucháte Radio Kiss, za mikrofonem Michael. Doufám, že máte pohodový pátek, i když venku teda nic moc. Miliony uživatelů populární komunikační platformy Discord mají důvod ke znepokojení. Hackři totiž zaútočili na službu Double Counter, která pomáhá chránit uživatelské komunity. Útočníci mohli získat údaje až o 28 milionech účtů, včetně IP adres či e-mailu. Na nějakou dobu navíc ovládli také bota, jehož prostřednictvím rozesílali odkazy do velkých komunit. No tak snad máte účet v pořádku, já jsem teda nikdy na téhle platformě nebyl, ale znáte to, jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Teď můžu slíbit Chris Cross Amsterdam a za chviličku si dáme 10 minut s Inou.

Ti klokany, kysáci, já jsem v této zemi v Austrálii ještě nikdy nebyl, chystám se tam, ale zatím mi to nějak nevyšlo. Trošku daleko, no, to není jako vlakem do Ostravy za 3 hodky, že tam jste. Kysáci, jestli se chystáte do Austrálie, tak jedna z jejich nejslavnějších přírodních památek už nebude zadáčo. Slavné skalní útvary 12 apoštolů na pobřeží u Melbourne každoročně přilákají přes 2,5 milionu turistů. Od 16. října si návštěvníci budou muset prohlídku předem rezervovat a od dubna příštího roku přibude také vstupné.

bude stát, zatím není jasné, ještě se na tom politici neshodli. Australané tím chtějí omezit davy a chránit přírodu. No tak to brzo, v roce 2026. A ještě přidám jednu zajímavost. 12 apoštolů se sice jmenuje 12 apoštolů, ale dnes jich tam stojí jenom 7. A podle historiků jich dokonce nikdy nebylo více než 9. Nevím, zajímavá matematika, co? 12 apoštolů, je jich tam 7 a kdysi jich bylo jenom 9. Michal Kahalčík na Kisu. Check it out, check it out.

0: Posloucháte Radio Kiss a máte rádi rekordy? Rekordní česká dýně váží, to číselko si ještě chvíli nechám, a byl to pěstitel z Vysočiny. Tak schválně, tipněte si. Rekordní česká dýně, kolik mohla mít kilo?
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

Hasíbou. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

Teďka na Kissu těžký váhy, ne, že bychom se tady pouštěli nějakou rapující píseň anebo song, ale těžký váhy a rekord. Přišlo pár SMSek, čau Michael, já si myslím, že ta dýně měla tak 200 kilo, slabý, 100 pade, slabý, 250 kilo, všechno mimo. Téměř 3 metráky váží dýně, kterou vypěstoval Zdeněk Bulíček z Jablunkova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Rozhodně nejde o náhodu, pěstitel šel za novým českým rekordem cíleně. Rostlině na jaře dokonce ohříval půdu topným kabelem a celé léto jí dopřával pořádnou zálivku s hnojivem a plodu vytvořil písčité lůžko. 296 kilogramů. Po týdnu při soutěži u nás v Jablunkově v Jakubově už měla o 2,5 kila méně, protože začala vysychat. Tamní agentura, dobrý den. Mapující nejrůznější české rekordy už obří dýni registruje. Můžeme potvrdit, že 296 kilovou gramovou dýni od rudy Atlantic Giant, která bude zapsána do české knihy rekordů, už máme v databázi. Řekla novinkám za agenturu Lenka Jelínová. Kdybych tu fotku neviděl, lidi, z toho bychom nakrmili celé hlavní město.

0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
2: Best of Millennium.
1: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Nelly Furtado nedávno oznámila, že končí s hudební kariérou a že už nebude vystupovat. No ale znáte to, jo, pak jste 2-3 roky doma, začnete se nudit a zase to tam pošlete. Mám tady novinku. Udělám radost asi všem těm, kteří máte rádi panenky Barbie. Serena Williams má svou vlastní Barbie. Tenisová legenda se dočkala sběratelské panenky, která odkazuje na její ikonické vítězství na Australian Open v roce 2005. Nechybí také legendární žlutý razící outfit ani tenisová raketa Williams. Tahle ta Barbie se Serenou vyšla 8. října, tedy včera, a její cena je přibližně na českém trhu asi 1400 korun. Jako sluší to tam? Pěkný, pěkný. Já chci taky svýho Kena. Já chci svýho Kena. Hned teď. Okamžitě. Michael jako Ken. Štíhlý. Krásný.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za hlasovku a já mám takový pocit, že to je Rokytnice. Ano, Rokytnice.
2: Setín Rokytnice z Kotovo. Postojíte si 20 až 30 minut. Tady se stala totiž srážka s cyklistou. Upozorňují řidiče.
1: Ano. Vsetín, Rokytnice, až 30-minutové zpoždění, je to kousíček od centra. Já vás opět vemu na to zpoždění, které je na D1 a bohužel je už to půl hodiny a je to kilometr 13. až 25. hned za Prahou D1 z Prahy na Brno a bohužel, jak je tam to zúžení, ještě vám to pro jistotu přečtu, jak to tam přesně je. Stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice a je to hned za těma Říčanama a pak je tady ještě úplná uzavírka silnice 3/60/31 pod dálničním mostem Šmejkal z důvodu opravy dálničního mostu. Objížďka jednosměrná, tak půl hodiny.

0: dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
4: Počasí.
5: Pro dnešek je oblačno až zataženo a nejvyšší teploty se pohybují kolem 15 stupňů Celsia. Na Moravě může být až 17 stupňů.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku v noci z úterý na středu je podle policie dítě. K činu se přiznalo. Soud bude řešit uložení ochranné výchovy. Vzhledem k tomu, že tato osoba je mladší 15 let a není tedy z důvodu věku trestně odpovědná, nebude policie s ohledem na její věk poskytovat další informace. Členské státy EU finálně schválily úpravu emisního systému ETS2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur za tunu CO2. Po jehož dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervní tržní stability. To má růst cen omezit. A teď zpátky domů.
6: Přes 400 kilometrů silnic, 165 kilometrů chodníků a 77 tisíc metrů čtverečních veřejných ploch budou v nadcházející zimě udržovat technické služby města Liberec. Do terénu mohou vyslat 123 pracovníků a 95 kusů vlastní techniky. Ve skladu mají 6 tisíc tun posypové soli.
4: Sport.
5: Po páteční předehrávce mezi posledním Zlínem a vedoucí Slavií nabídne o víkendu fotbalová liga zbývajících 7 utkání 10. kola. Rovněž druhý Liberec čeká duel s týmem z opačného konce tabulky. Na severu Čech se v sobotu představí předposlední Slovácko. Trápící se Plzeň přivítá ve stejný den třetí Mladou Boleslav. 7. Sparta v neděli nastoupí doma proti Pardubicím. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje Michael.
7: Kdo nestihl oběd po 12. hodině, poliká teďka po 13. 3 minuty. Dobrou chuť.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gute.

0: současnou tvář a pak skočíme do našich dětských let. Mrkněte na to, podle mě nejlepší je Soňa Ede. Soňa Ede je teda až na konci videa, prosím vás, nelekněte se, jo, ať nemáte infarkt.
1: Michal Kahalčík na Kisu. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

Tak bacha, představte si, že vás někdo zažaluje kvůli jednomu proužku navíc. Ano, přesně to se teďka řeší v Austrálii. Dneska ta Austrálie mi nějaká souzená. Sportovní gigant Adidas žaluje módní značku White Fox, protože na oblečení používá 4 rovnoběžné pruhy, které se podle Adidasu až příliš podobají jeho legendárním 3. Adidas tvrdí, že to může mást zákazníky. White Fox se brání, že jde jenom o obyčejnou dekoraci. Adidas teď požaduje zákaz prodeje sporného oblečení a vydání zisku. Zajímavost, Adidas má v Austrálii své 3 pruhy chráněné už od roku 1957. Já tady mám fotografii, kde jsou tepláky od té firmy White Fox se 4 pruhy a vedle toho ve stejné bílé, takové trošičku tmavě bílé barvě, tepláky od Adidasu se 3 pruhy. Kdybyste mi řekli, že to jsou 2 značky, nepoznám to. Jenom bych řekl, že teda na těch jedných teplácích je o 1 pruh více. No. Takže 3 pruhy jsou Adidas a 4 pruhy jsou problém. No. Já se radši koupím tepláky úplně bez pruhu, abych neskončil kde? U soudu!

0: několik zbytečných milionů, měl bych pro vás superkauf. Když si to potom necháte rok, dva nebo tři, myslím, že byste potom mohli to prodat klidně i za 30 milionů. Vydržte chviličku, investice, jakou svět neviděl.
1: Až 7 000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Nicki Minaj, nedávno jsem na Očku viděl její nový počin, kde hostovala ještě s další takovou dámskou kapelou. Zapomněl jsem, jak se ty holky jmenujou, ale... No, Nicki Minaj se vydává zajímavým způsobem a měl jsem takový pocit, že má už devítky. Kysáci, teďka ale jedna investice, protože pokud by se vám podařilo tohleto získat, tak si myslím, že budete už navždy za vodou. Představte si počítač starý 50 let, který dneska stojí víc než luxusní vila. V New Yorku se bude dražit legendární Apple One z roku 1976. Na desce má podpis Steva Wozniaka a doprovází ho dopis podepsaný ještě Stevem Jobsem. Na světě se dochovalo méně než 75 ověřených kusů a tenhle je dokonce funkční. Původně se prodával za $666.66. Dnes by mohl v aukci vynést až v přepočtu 17 milion korun. Já si tady dovolím takhle, jo, jenom živě, 13.37 říct, že si myslím, že to bude víc než 20 milionů korun. Možná to bude atakovat 25 milionů. Tak si to po víkendu řekneme, jak to dopadlo. No, a jestli vám náhodou doma vaše drahá žena, manželka, přítelkyně říká, hele, miláčku, vyhoď ten starý krám, myslím, že byste jí mohli odpovědět, lásko, já ale neskladuju bordel, já investuju. Tak bacha, co vyhazujete, jo, prosím vás. Z $660 na 17 míčů.

Donna Jean Wilde překonala svůj vlastní ženský rekord v držení planku, takzvané prkno. Vy si lehnete na zem, dáte jakoby, podepřete se lokty, vzadu máte nohy jenom opřené o vaše takzvané špičky, o ten nárt a vytvoříte takovou rovnou šikmou desku, jo? Hlavu taky držíte vzpřímeně a snažíte se držet celou dobu, co nejdéle v této poloze. Jenom opření o tyto lokty a vzadu nohy. Tak v této extrémně náročné pozici vydržela Donna neskutečných 5 hodin a 7 sekund. Na akci Houston World Senior Games tak posunula hranice lidských možností na úplně novou úroveň a vylepšila svůj předchozí zápis z Guinnessovy knihy rekordů. Je to bývalá učitelka a matka 5 dětí a přitom s plankováním začala před lety jenom kvůli zranění zápěstí, když nemohla běhat. Gratulace, 5 hodin a 7 sekund. Já to jdu zkusit tady ve studiu s Magdou, natočíme vám video, tipuju, že nám 40 vteřin bude stačit.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, Lukáš ví, kde se něco válí na D8.
2: Dálnice D8, směr Ústí nad Labem, nějak mezi 19.5. a 20. kilometrem, tak v tom stoupání nahoru v levém pruhu leží zadní platník od nákladňáku.
3: Děkujeme moc krát. Kuba ví o koloně z Rozvadov směr Praha.
4: Dojedete z Rozvadova směr Praha, tak jak je to zúžení okolo 109. kilometru, tak bacha, je tady obrovská kolona a stáli jsme tady asi 30 minut a až teď jsme se...
1: Moc krát děkujeme. Michal ví o dopravní nehodě v Praze.
5: V Mnichovicích u Prahy čerstvá nehoda, nákladák s motorkářem a předtím ještě porouchaný auto, bude to od Prahy hodně stát.
3: Děkujeme moc krát. Jedna dopravní nehoda na dálnici D1 ve směru na Prahu na 198. kilometru a pardon, je tam ještě další dopravní nehoda na dálnici D1 ve směru na Ostravu 266. kilometr.
1: V Plzni ulice Sady 35. My vám přejeme šťastnou cestu a ať se vám daří při pátku.

0: oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Ahoj! Tak co, zvládneš 36 nebo 26 kilometrů? Zveme tě na Krumlovský vodácký maraton se Slavia pojišťovnou. Skvělá akce nejen pro vodáky. Úžasná atmosféra a cíl v historickém českém Krumlově. Raft Chicanoj, prostě na co si troufáš. Už v sobotu 10. října. Více na www.krumlovskimaraton.com.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Počasí. Pro dnešek je oblačno až zataženo a nejvyšší teploty se pohybují kolem 15 stupňů Celsia. Na Moravě může být až 17 stupňů.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Vrtnou soupravu, která uvázla ve středu pod mostem v Praze, se dnes ráno podařilo odvést. Podvalník se soupravou z pod mostu ve Vídeňské ulici vyprostili hasiči ve čtvrtek kolem 23. hodiny po celodenní práci, při které využili i 3 vyprošťovací tanky. Odhad škod a termínu plného obnovení provozu ve Vídeňské ulici zatím nejsou známé. Poprava zastřelením někdejšího armádního psychiatra Nidala Hassana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, bude přenášena živě. S odvoláním na vyjádření Pentagonu o tom ve čtvrtek večer informovala agentura AP. Podle níž jde o překvapivou informaci vzhledem k tomu, že jde o první vojenskou popravu ve Spojených státech za více než 65 let. A teď zpátky domů.
6: Podolské vodárně začaly fungovat nové laboratoře pro kontrolu kvality pitné vody v metropoli. Vybudování laboratoří ve zrekonstruovaném objektu vyšlo hlavní město na 151,25 milionu. Dodejme, že na internetových stránkách pražských vodovodů a kanalizací společnost provozuje i mapu kvality vody. Pro KIS Lucie Sinková.
4: Sport. V jediném tréninku na velkou cenu Singapuru Formule 1 byl nejrychlejší Brit George Russell z Mercedesu. 28-letý pilot zajel na trati Marina Bay o 198 tisícin rychlejší čas než Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Třetí byl další Brit Lando Norris z McLarenu. Dnešní program bude pokračovat od 14.30 středoevropského času kvalifikací na sobotní sprint. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jump.
7: Yeah! Juhu, pátek! Je to zivej sky!
8: Tohle je odpolední jump na Radio Kiss. Začínáme.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.
7: Dámy tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje para buscar la zona.

0: A je tady nejkouzelnější slovo z celého týdne pracovního a to je pátek.
1: Někteří z vás už možná svůj pátek a taky nadcházející víkend někde trávíte, končíte už v práci. Někdo to má třeba až za pár hodinek, každopádně odpolední jump je tady pro vás.
0: My to máme za pár hodinek.
1: My to máme za pár hodinek, no.
0: A já potom rovnou, jako volby teda, volby.
1: Aha.
0: A potom šu.
1: Šum.
0: Na Moravu.
1: Šum.
0: Domů Děnic.
1: Ano.
0: Já se těším. No nic, k tomu se určitě jako probéřeme, ale teďkon v tuhle tu chvíli je to 50 minut necelých do startu 15. hodiny. A my už teď apelujeme, přátelé, po 15. hodině velké finále.
1: Je to tak, bude se zase rozdávat dovolená do Egypta, tedy doufejme, že se rozdá dovolená do Egypta, to záleží taky na vás.
0: Pokud jste ve finále, nebo si myslíte, že jste správně odpověděli, zúčastnili se té soutěže od 15 hodin, buďte ve střehu, protože budeme třeba říkat vaše jméno. Ale všechno vám vysvětlíme. Teď už muzika na kysu.

0: Vteřině. Je pátek a tudíž to malinko odlehčíme v této rubrice Kiss Hit v jedné vteřině na rádiu Kiss v odpoledním Jumpu. A ta písnička tak nějak vlastně začíná, ale já ti dám indici.
1: Jsem zvědavá.
0: Já myslím, že jí prostě rozlouskneš tu kapelu i možná název písničky. Mm-hmm. Levou zadní. Jako většina posluchačů tam venku, když ti dám indici... Moc pěkný lyže. Moc pěkný, sluší. Moc pěkný lyže.
1: Cože?
0: Moc pěkný lyže.
1: Moc pěkný lyže.
0: Sluší. Sluší. Moc pěkný lyže.
1: To jsou snowboardiáci, nebo
0: ne. Představ si, že jsem Číňan.
1: No.
0: Moc pěkný lyže. Nic? Tak pojďme na to.
1: Moravská krev. Jako činasky. Prosím vás, jednou mi někdo bude muset vysvětlit Radkovu logiku, protože...
0: Já ti říkám, že tam venku to pochopila velká hromada lidí. Čínský liže, ne?
1: Čajnosky.
0: No a jinak samozřejmě jsem to dal tematicky, protože odjíždím na Moravu, jako možná x lidí ještě někam vyrazí návě na Moravu nějaký burčáky a víno.
1: Mohl si to ušetřit, ta ukázka by mi stačila.
2: Kiss Hit v jedné vteřině.

0: půjdeme do Turecka, i když vlastně ne tak úplně doslova, i když možná byste mohli něco namít. A my půjdeme totiž do sousedního Berlína a přece jenom Turků v Německu je dost, jo, víte, jak to myslím. A my se podíváme, protože většina z vás už je po obědě, tak ale kdyby náhodou nebyl, někdo vás může tady inspirovat, je to Magda.
1: Kdybyste náhodou měli chuť, tak si můžete dát samozřejmě turecký kebab, ale ne úplně ten z toho Berlína, protože tam, přátelé, mají kebab za 500 000. To, že je takhle drahej, no, někdo by se to třeba kuchtěl.
0: 500 000 za kebab, tak jak ho známe, jo.
1: Jo, jenomže má to háček, jo. On je to totiž nejedlý kebab. Je to kebab z Berlína, který se stal natolik ikonickým jídlem, že si nyní vysloužil místo mezi voskovými figurínami. Tamní muzeum Madame Tussauds ve čtvrtek představilo podle svých slov první doner z vosku na světě. Předlohou se stal jeden slavný zeleninový doner z podniku Mustafa Gemüse Kebab.
0: Jakože někdo.
1: Někdo prostě udělal.
0: Udělal voskovýho kebaba.
1: Udělal voskovýho kebaba.
0: A za to někdo bude platit teď v Berlíně, aby... Já, kebab, udělej mi fotku.
1: Přesně tak.
0: Kašlu na Breda Pitta, kašlu na Angelinu Jolie, já chci fotku s kebabem.
1: Kolik by člověče mohlo
0: jsme
1: stát
0: jako... Jsme opravdu jako lidi úplně jako někam přišli na... No. Nevím, lobotomii, neudělal nám někdo lobotomii jako lidskou?
1: Já si tak občas připadám, tak ty jako u tebe to úplně znám, ale... ne k toho. Ale u nás by to mohla být třeba taková svíčková, co? Vosková svíčková, svíčková svíčky.
0: Dobře ty.
1: Já jsem dobrá.
0: No, kdyby teda chtěl někdo fotku s kebabem za 500 000, přátelé, v Berlínském muzeu voskových figurín. To je příšerný. Pane bože. Radek a Magda. Odpolední Jump. Na Radio Kiss.

0: Teď by měli bystřit a natahovat ouška. Hlavně ti, co se od pondělka tento pracovní týden zúčastnili naší soutěže na webu Rádia kiss.cz, a to o vlastně zájezd do Egypta s Blue Stylem.
1: Přátelé, po 15. hodině, už to tady opakujeme po několikáté takhle tu soutěž, po 15. hodině my tady s Radkem v živém vysílání budeme opět losovat jedno jméno. Jakmile to jméno vylosujeme, dotyčný se nám musí během jedné jediné písničky dovolat obratem do studia. Takže si zapište všichni telefonní číslo, pokud to nemáte, 210 323 323 a máme velkou prosbu. Samozřejmě, ať volá ten, kdo uslyší svoje jméno a poslední trojčísí vašeho telefonního čísla. Ostatní vás moc žádáme, neblokujte nám telefonní linky.
0: Tato soutěž byla přes web a my budeme chtít jenom toho dotyčného, tu dotyčnou, přátelé. Takže ne, není to telefonická soutěž jako teď volejte, bude Egypt. Ne. Takže tohleto máme. Zařiďte si děti, zařiďte si manžela, manželku, milenku, milence, ať prostě po 15. hodině máte volnou linku a hlavně ty uši napnutý, kdyby náhodou zaznělo vaše jméno.
1: Už jenom pár minut, kysáci, a jdeme do finále.
0: Držíme palce, držte si je taky, jděte si to vyřídit, máte 12 minut.
2: Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kiss.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, kdo se chystáte na dálnici D5, dávejte si pozor na dopravní nehodu, je to ve směru na Rozvadov 76. kilometr. Bouralo se i na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem 24. kilometr a jedna dopravní nehoda v Liberci v ulici Husova.
2: Česká Lípa, Hradecká, i tady se bouralo. Jánského, to už jsme v Olomouci, kde bohužel taky počítejte se zdržením při pátku.
1: No a před náma je pokračování odpoledního jumpu a taky finále soutěže.

0: od 7 večer s DJem Baselickem na Kissu. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
0: Kiss. Počasí.
3: Pro dnešek je oblačno až zataženo a nejvyšší teploty se pohybují kolem 15 stupňů Celsia. Na Moravě může být až 17 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: V Česku začaly dnes ve 14 hodin celorepublikové komunální volby, 9. od vzniku samostatného státu. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky od svého naplnění před 30 lety. Letos to bude po 15. Volební místnosti se otevřely rok po loňských sněmovních volbách. V příštím roce žádné celostátní volby plánovány nejsou. Francouzská policie objevila 2 obrazy malíře Pierre Augusta Renoira, které v září 2 muži ukradli z muzea věnovaného dílům tohoto francouzského impresionalisty. Policie zadržela 6 lidí, mezi nimi jsou i 2 pravděpodobní pachatelé. Zářijová krádež se stala téměř rok po medializované loupeži v Louvru, nejnavštěvovanějším muzeu světa v srdci Paříže. A teď zpátky domů.
4: Návštěvnost chráněné krajinné oblasti Brdy, která je veřejnosti přístupná 10 let, každým rokem roste, překračuje 100 000 lidí za rok a pomáhá místním podnikatelům. Velkým přínosem středních Brd, kde byl do roku 2015 vojenský prostor, je Dům přírody Brd na zámečku Tři trubky. Pro Kiss Lucie Sinková.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slavie se v 8. finále domácího poháru utkají s nováčkem první ligy Zbrojovkou Brno. Další z pražských klubů, pražská Sparta, přivítá ve šlágru programu rivala Baník Ostrava. Pokud Plzeň v dohrávce 3. kola vyřadí Jihlavu, nastoupí na stadionu posledního celku nejvyšší soutěže Zlína. Mladá Boleslav a Bohemians 1905 si zopakují loňský 8. finálový souboj. Úředním hracím termínem je středa 28. října. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
5: Další song na rádiu Kiss bude No Stress, ale trošku napínavý to teďka bude.
6: Je tady finále, už za malou chvíli všechno řekneme.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: finále soutěže o dovolenou v Egyptě.
1: Jojo, je to tady, máme krátce po 15. hodině a slibovali jsme velké finále a to je teďkon v tuhletu chvíli v odpoledním jumpu na rádiu KISS. Pokud jste soutěžili přes web kiss.cz a myslíte si, že jste ve finále, co se dozvíte za malou chvíli, tak máte velkou šanci tento zájezd získat. Jaký zájezd? Celý tento týden jsme soutěžili a stále ještě soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style a to do Egypta. Výhrou je pobyt pro dvě dospělé osoby v pětihvězdičkovém hotelu s názvem Sunrise Garden Beach Resort a Spa. A to samozřejmě s all inclusive. A pokud jste chtěli být v této soutěži, musíte nebo měli jste odpovědět správně na otázku, jaká je?
2: Co si můžete v rámci First Minute léto 2027 přibalit do oblíbeného kufru plného výhod?
1: Magdi, a jaká je správná odpověď?
2: Za A. Cestovní pojištění, seating v letadle nebo nadváhu zavazadel.
1: Teď to tam normálně xkrát udělal. Jo, jsem vevnitř. Přesně tak, pokud jste odpověděl za A, jste ve finále téhle soutěže. No a my už máme všechno nachystáno, Magdi, viď?
2: Je to tak.
1: A budeme rolovat teďkon. A já na to vůbec nevidím. Já sedím vlastně proti Magdě a Magda všechno má tam, kde má mít. Co se týče právě těch, co jsou ve finále, odpověděli za A. Takže jdeme na to.
2: Jo, jdeme na to.
1: Magdi, roluj! Jeď holka, přátelé, hrajeme o dovolenou v Egyptě s Blue Stylem. Sunrise Garden Beach Resort and Spa. A samozřejmě s All Inclusive, pěti hvězda. Ještě, jen tomu nalož, Magdi, jen tomu nalož, stop!
2: Tak pozor.
1: Jedna jediná píseň, přátelé, to bude. Jedna jediná píseň a to bude Paul Keane s Aquagenem. Budete mít jednu jedinou píseň na to, abyste se dovolali na číslo 210-323-323.
2: A to jméno, které chceme, aby nám volalo zpátky do studia, je Eva Marsiková a poslední trojčíslí 856.
1: Evo, máš jednoho Paul Keana tady. Evo, volej.
2: Evo, volej! Kiss,
3: Radio Kiss.

0: Přátelé, ani jeden polkín nebyl potřeba s Aquagenem k tomu, aby se nám je ten, kdo dovolat se měl, aby se dovolal. Tak jdeme na to!
1: Jdeme na to!
2: Velké finále soutěže o dovolenou v Egyptě.
1: Přátelé, abyste pochopili, co se teďka v tuhle chvíli děje na Radio Kiss v odpoledním jumpu, tak je tady opravdu teď už skutečně finální finále soutěže Blue Style s cestovní kanceláří Blue Style o zájezd do Egypta.
0: Ježiš, ty, já jsem napnutej. Halo, halo, koho tam máme?
3: Tady Eva.
0: Ahoj Evo, můžeš prosím tě říct celé tvoje jméno a koneční trojčíslí?
3: Eva Maršíková.
0: A jako na konci tvého čísla je? Evo?
3: Ježiš, teď vůbec nevím tvoje čísla.
0: Ty nevíš svoje čísla, ty jsi zaskočena.
3: Úplně.
0: Každopádně my to víme a překontrolovali jsme, je to 856. To si potom doštuduješ. Evo, ty jsi splnila všechno, co splnit si měla. Ty jsi odpověděla správně na otázku, co si můžete v rámci akce First Minute léto 2027 přibalit do oblíbeného kufru plného výhod, a to na www.kiss.cz.

0: bude chtít letět.
1: Bude.
2: Každopádně to už si doma udělejte, jak chcete, pětihvězdičkovej hotel Sunrise Garden Beach Resort and Spa a samozřejmě all inclusive. Evo, velká gratulace, jenom nám prozrať, odkud telefonuješ?
0: Z Benátek nad Jizerou.
2: Benátky tady u Mladé Boleslavy, takže Benátky zdravíme a okolí a tobě velká gratulace.
1: Evičko, děkuju. My se s tebou ještě za chvilku spojíme. Každopádně kysáci, pro vás máme ještě jednu informaci a to, že z First Minute léto 2027 si můžete už teď vybírat z nabídky nejžádanějších destinací a nejlepších hotelů a vyplatí se nečekat. Čím dříve si dovolenou vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma nebo storno zájezdu zdarma.
2: Evě, ještě jednou moc krát gratulujeme a vy nezoufejte, přátelé, protože něco nám říká, že v listopadu ještě další soutěž by mohla být. Evo, gratulujeme!
3: Jsem Blue. Miluji, když si k First Minute létu přibalíte kufr plný výhod. Zdarma cestovní pojištění, výběr míst v letadle, nadváha zavazadel. A navíc další velké slevy. Rezervujte, než se kufr zavře. Blue Style.

0: Franky Body Jam na Rádiu Kiss.
1: Ten den včera hrála Sparta s Kometou a dopadlo to tak, jak to dopadlo, že jo, Kometa v prodloužení vyhrála.
2: Slyšela jsem od Patrika, vy jste se tam vlastně byli podívat, že to byl vlastně docela dost zajímavý zápas, takže to dopadlo takhle. Nicméně Tip Sport Extraliga pokračuje i dneska. Třinec doma přivítá Hradec Králové a to bude v 17 hodin. V 17.30 Litvínov doma přivítá Olomouc, dále také 17.30 Vítkovice a Pardubice. No ale pak ještě pokračujeme dále.
1: Dva zápasy od 18 hodin. Schodně Kladno doma má Mladou Boleslav, Liberec přivítá od 18 hodin Karlovy Vary. No a kdyby náhodou jste chtěli radši fotbal, tak je tady Šance Liga. Zlín doma přivítá od 18 hodin Slávii.
2: Rozhodně fanděte těm svým.

0: Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: odpoledním jumpu na Rádiu Kiss se teďka mrkneme na nejrůznější jídla, která vlastně vznikla úplnou náhodou. Pojďme si říct třeba takový příklad. Ty hrozně rád lížeš nanuky.
1: Ano, je to pravda. Ano. Já se toho nebojím.
0: Přesně tak. A je takový nanuk taky vznikl vlastně náhodou. 11letý Frank totiž nechal přes noc venku limonádu s míchátkem, která zamrzla, a vznikl tak předchůdce nanuku.
1: A to bylo jaký století?
0: Já to 13. nebo jaký? To po mně chceš moc.
1: Dobře.
0: Worcesterovská omáčka. Nepovedenou omáčku odložili do sklepa, po 18 měsících však zjistili, že dozrála v dnes známou worcesterovku.
1: Kterou já teda musím říct, jako, že je dobrá.
0: Teda. Miluju, miluju. Načosky, jo, dobře, prostě taky ty klasický cupky se sýrem a tak. Jo. Kuchař nebyl ten den k dispozici, a tak Ignacio Nacho Anaya náhodně spojil tortily, sýr a chalapeños a vznikly načosky.
1: Zaplať pambu.
0: Zaplať pambu, no. A teď je tady velice oblíbený u dietářů Cezar salát. Restauraci docházely zásoby, a tak Cezar Cardini před hosty sestavil salát z toho, co v kuchyni tehdy zbylo. Takže maso, salát a
1: takže pejsek, pomajda. Kočička, vařili prostě a byl z toho Cezar salát. Zaplať pámu, že tam nebylo nic horšího, čeče. Cezar, i já, jakožto vlastně člověk, který nemá rád úplně saláty, nebo nemám, nevyhledávám to.
0: Ano.
1: Tak jako Cezar, jako občas, jo.
0: Přátelé, jenom u toho Cezaru, jako spousta lidí si myslí, že budu držet dietu, tak se budu cpát Cezar salátem. Ono to zas až tak jako strašně dietní není. Jestli tam máte tu majonezu, máte tam ty krutony, máte tam nastrouhanou tunu parmazánu, tak jakoby se ty kalorie trošičku zvedají. Takže...
1: A hlavně každý, opravdu každý dobrý gurmán ví, že nejlepší salát, přátelé, je tatarák.
0: Ňam! Odpolední jump. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Mrkneme se na dopravu i teďka právě po hodince, jak to vypadá. Bouralo se bohužel v Plzni, je to v ulici Na Roudné. Jedna dopravní nehoda je také v Brně v ulici Svatoplukova. Bouralo se i v Ústí nad Labem v ulici Londýnská.
2: Čerstvá dopravní nehoda je v Českých Budějovicích okružní, ale momentálně to tam moc nekrouží, protože tam právě dopravní nehoda. V Českých Budějovicích ještě jednou pražská třída. Dále ještě na jižní spojce v Praze a při pátku počítejte se zdržením.
1: Přejeme vám ale šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Máte rádi filmy, u kterých si myslíte, že víte, co se stalo? A za 5 minut už si nejste jistí vůbec ničím? Pak si dejte Pravdu nebo lež. Dakota Johnson, Anne Hathaway a Josh Hartnett v příběhu, kde zmizí holka, všichni něco vědí a hlavně nikdo vám neřekne celou pravdu. Takže můžete hádat, podezírat a klidně se i splést. Protože tady není nic tak, jak se na první pohled zdá. Takže popcorn do ruky, nejlepší flek v kině a jde se na to. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
4: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz

0: počasí.
1: Pro dnešek je oblačno až zataženo a nejvyšší teploty se pohybují kolem 15 stupňů Celsia. Na Moravě může být až 17 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Maximální prodejní ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. U nafty se cenový strop proti dnešku zvýší o 38 haléřů na 47 korun 67 haléřů za litr. U benzínu vzroste o 17 haléřů na 46,48. V cenovém věstníku o tom dnes rozhodlo ministerstvo financí. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Americká technologická společnost Apple nařídila některým dodavatelům, aby omezili výrobu komponent pro nové modely chytrých telefonů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Prudký nárůst cen paměťových čipů a celkové zdražování totiž oslabily poptávku spotřebitelů. Objednávky součástek na říjen Apple oproti původním požadavkům snížil nejméně o 15%. A teď zpátky domů.
2: V Jaroměři vyroste nová základna záchranářů. Stavbu za maximálně 70 milionů korun chce Královéhradecký kraj zahájit ještě letos. Hotová má být v roce 2028. Nová stanice nabídne zázemí pro posádky, garáže pro 4 vozy i dekontaminační box. Do soutěže na zhotovitele se přihlásily 4 firmy.
0: Sport.
1: Jan Čejka poprvé v kariéře získal medaili v závodě světového poháru. Na znakařské dvoustovce byl v Taškentu třetí v čase 1 minuta 50 vteřin 59 setin. 25-letý reprezentant o jednu příčku vylepšil umístění z Baku, kde před týdnem obsadil čtvrtou příčku. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
3: A my ještě společně 2 hodinky odpoledního jumpu na Radio Kiss.
4: Muzika je taky nachystána právě teď, je tam Captain Jack.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.
5: This is radio station CJ Boogie with the brand new world premiere song from Captain Jack. Only

0: Kysáci, my si tady za malou chvíli v odpoledním jumpu na Radio Kiss řekneme možná další takový způsoby pro některý z vás, jak si v podstatě vydělat penízky, ale úplnou, když to jako řeknu, slušně ještě pořád blbostí.
1: Blbostí,
0: jo. Blbostí. Je to věc, která frčí teďka strašně na internetu a jedna slečna si díky ní přišla na velikánský peníze a až to jako zjistíte, o co jde, tak se asi zakroutíte z toho úplně.
1: Už za malou chvíli tady u nás na Radio Kiss teď, ale muzika, tohle to je věc, která je hodně oblíbená opravdu na svatbách, protože na ní se zvedne téměř úplně každej vohnoutí a svaz českých bohémů. Na Kissu!
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Vydělávat peníze dneska průřezem České republiky, ale nejenom jí, ale vůbec celosvětově opravdu leckdy je na kývání hlavou doprava nebo doleva, jakože to je napováženou a možná by vás to ani nenapadlo. A my vám teď dáme příklad, co napadlo jednu ženštinu v Číně. A pozor, ne úplně špatně se tím vydělává, naopak.
1: Čínská streamerka, známá jako Fangjie Yangjie.
0: No, už to dáváš, dobře ty.
1: Jo. Přišla asi s nejbizarnější formou interakce s diváky, jakou jsme letos viděli. Prosím vás, ona normálně prostě živě streamuje na internetu. Prostě
0: sedí
1: pro lidi.
0: Sedí v pokoji.
1: Sedí na otáčivé židli, nebo co otáčivé židli. Ona je na té židličce prostě připoutaná. A vy tam pošlete prostě nějaký jako dárek, nebo teďka jakoby
0: nějaký
1: příspěvky a tak dál. No a jakmile tohleto uděláte, tak ta židle se s ní roztočí, ale ne jakože dokola, ale ona se otočí jakoby vlastně vzhůru nohama na tý židle.
0: Jo, že prostě jakoby
1: se protočí
0: levituje
1: prostě,
0: takhle jako pěkně. No. A my jsme koukali na to video, kdy ona vlastně hned několikrát, jak
1: několikrát
0: to tam cinkalo, tak ona se točila, že jo.
1: Za mě, přátelé, je to takhle na ten první pohled, je to docela jako vtipný, zábavný video, ale samozřejmě já si pak jenom říkám, ty bláho, já jenom na to koukám a všechno mě bolí. Víte, je to nebezpečný, ne?
0: Může to být nebezpečný, určitě, ale nicméně takhle se dají vydělat nějaký koruny, jestli čínský nebo český, to už jedno.
1: Na čem a jak by se stočil ty, kdyby ti posílali příspěvky?
0: Tak já bych se točil samozřejmě, no na tomhle zrovna ne, protože jako takhle přístroj malej není, ale čem já bych se točil, na rukách už mě už neudržím.
1: Hele, ty jedeš do těch Mutěnic dneska, jedeš na víno, tam se budeš točit docela dost, ne?
0: Zítra.
1: Zítra se budeš točit. My tam a zadarmo.
0: Přátelé, my tam budeme mít celou partu točičů.
2: Jump. Odpolední Jump. Kiss. Scared man's world.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Absolutně to nejlepší, co jde na konec vlastně pracovního týdne, protože dneska se jako třetí do vysílání ranní trojky dovolala Domča a vyšlo to skvěle.
2: Tohle číslo, který padlo dneska ráno, už tento týden jednou padlo a já si myslím, že ten víkend s těmhle číslem bude naprosto parádní. Samozřejmě budeme pokračovat opět kysáci v pondělí. Třetí volající, který se dovolá do studia v 7 hodin ráno, bude se tady házet hrací kostkou podle čísla, který padne, vyhráváte prašule. Co dneska?
3: Takže cokoliv padne, budeš mít radost, jo?
4: Jo, určitě, to bude poprvé, co jsem něco vyhrála.
3: Dobře, tak v tom případě se můžeš radovat, protože tam padla šestka!
1: Wow, 7000 korun takhle v pátek, to je velká nádhera.
2: Je strašně krásný, že Domča tam vlastně říkala, že je to úplně poprvé v životě, co něco vyhrála. To znamená, ona myslela to, že se vůbec dovolala do soutěže. No a ejhle, hnedka tam měla tu šestku a tedy 7000 korun na účtě.
1: Už jsme rozdali přes 700000 korun a včera jsme se dotazovali takhle do éteru, jestli dáme ten milion do konce roku, kdy vlastně tahle soutěž bude končit. Ještě máme necelé 3 měsíce. Přátelé, tímhle tempem, když budou padat ty vaše sedmičky, tak ten milion dáme levou zadní. Držíme v pondělí palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: čas, kdy Magda sedící tady proti mně ve studiu Radia Kiss má prostě ráda tenhle čas, protože je to čas, kdy vlastně přichází plot na řadu, který vlastně jí připomíná samu sebe. A to hned v několika skupenstvích jejího těla.
1: Myslíš broskvička?
0: Ne, dýně.
1: Broskva, asi už nejsou. Nevadí. A dobře, já to asi přejdu, protože se chceme podívat na dýně trošičku jinak. Možná jste tuhle tu informaci už zaznamenali. Máme totiž nového rekordmana v Čechách. Česká dýně, která váží, přátelé, 296 kilo. Sorry, tolik fakt nemám.
0: Jako tady v Čechách.
1: Ano. Téměř 3 metráky váží dýně, kterou vypěstoval pan Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Rostla mu takhle krásně před očima. Jo.
0: Ty
1: co si s tím
0: jo,
1: pak dělá,
0: tak to je slušný tohleto. Prodáš to do Starbucksu, oni dělají toho dýňový latte.
1: Takhle to si docela vyděláš.
0: No ne, to sorry, to nemusí být jenom tato firma, ale já teď byl u jejich konkurence a všude prostě je dýně teď.
1: A vydlabáváš se, Elim, dýně?
0: Vydlabáváme. Ano, už máme jednu, mám připravenou v autě za sedačkou, koupil jsem si takovou pěknou, pravidelnou. Ano, budeme vydlabávat.
1: Takže letos tam bude můj obličej, jo, na té dýně. A když už mi teda říkáš dýně.
0: Ne, my jsme si koupili menší rostomilou, protože jsme museli koupit úplně něco jiného.
1: Já tě zabiju. Jump. Odpolední Jump Radia Kiss.

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, a my se teďka vydáme na dálnici D1, je tam totiž dopravní nehoda ve směru na Brno na 223. kilometru. Bouralo se i na D8 ve směru na Prahu na 29. kilometru. Jedna dopravní nehoda je bohužel i v Ostravě v ulici Mariánskohorská.
2: Brno, ostravská bouračka, Ústí nad Labem, Bělehradská, i tady se bouralo, a okres Brno venkov, to je přímo v Kuřimi, Tišnovská ulice, i tady se bohužel bouralo.
1: Tak šťastnou cestu, s rádem, Kis. I might never be the one you take home to mother.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
4: Co je korfbal?
5: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
4: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
5: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
4: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
0: Počasí.
6: Zítra očekáváme převážně zataženou oblohu a na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou budou kolem 15 stupňů Celsia. Na Moravě může být až 18 stupňů.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
6: Prezident Petr Pavel přiletěl zpět do České republiky a v Černoučku na Litoměřicku se zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Dnes Pavel novinářům řekl, že to byla chyba a že by prezident měl jít příkladem. Ze známého italského vinařství Antinori zloději odvezli na 30 tisíc lahví v odhadované velkoobchodní hodnotě 5 milionů eur, asi 120 milionů korun. Vinařství tvrdí, že se jedná o největší krádež vín v Itálii v poslední době. V obchodech se odcizené lahve obvykle prodávají v přepočtu od 5 do 12 tisíc korun. A teď zpátky domů.
7: Dopravu v Pardubicích v neděli ovlivní 136. velká pardubická, na kterou každoročně míří tisíce návštěvníků. Zvýšený provoz lze očekávat především v okolí dostihového závodiště a na příjezdových cestách. Řidiči by proto měli počítat s dopravními omezeními a na cestu vyrazit s předstihem. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
6: Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA. Finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells a Česko by na něm mohlo mít až 3 zástupkyně. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
8: Naprostou pravdu má, ještě jedna hodinka odpoledního jumpu je tu.
9: No a z muziky třeba Morandy, teďkon právě v tuhle chvíli na KISSu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.
9: A jak už každý pozná, tato píseň pojednává o vlastně všech moderátorech, klucích moderátorech, tady u nás na Radio KISS Angels.
8: Jako děláš si srandu?
9: Ne, nedělám.
8: A co holky?
9: Co je?
8: My jsme ďáblíci, nebo
9: co? Co? Ne, to takový slovo neexistuje.

0: Kysáci, je tady finální hodinka dnešního odpoledního jumpu a vůbec vlastně celého týdne. Před náma toho ještě jako docela dost je. Určitě si dáme taky zajímavý víteže, ale nesmíme zapomenout taky pogratulovat těm, kteří jsou v kalendáři, a to je za prvé Štefan, takže všem Štefanům všechno nejvíc nej.
1: Kolik jich je?
0: Jejich 9004.
1: Tak to vyhrávám, protože k Štefanovi dneska slaví taky Sára a těch je 13110. Jsou to vesměs hlavně asi holčičky, protože věkový průměr je 10 a to jejich jméno pěkně letí nahoru.
0: No, u Štefanu ten věkový průměr je trošičku vyšší, je to 54.
1: Vesničko má středisko a legendární, že jo, jak tam Štefan letí, ale to vědí samozřejmě pamětníci. My jim přejeme jednomu i druhýmu všechno nejvíc nejlepší a jdeme na muziku.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Radio Kiss.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.

0: Víte že?
1: Je tady naše oblíbená rubrika Víte že? A teď to bude takový pro pejskaře a vůbec všeobecně, aby jsme si otevřeli jen jako vzhled těm pejskům zase trošičku jinak.
2: Pokud rádi spíte se svými pejsky v postýlce, tak dávejte dobrý pozor. Lidé totiž narušují spánek svých psů víc než psy ten váš.
1: Jak je to možný? Že usnou takhle jako jo, tvrdě a my jsme ty, který jako
2: ten pejsek se ti, dejme tomu, prostě takhle schoulí jako u těch nožiček do toho klubíčka, že jo, a spinká tvrdě, zatím to zjedo něco unoskopeš.
1: Takhle, jestli se schoulí u mých nožiček, tak tam spí několik dní, jo.
2: Takhle, já samozřejmě znám pejsky, kteří nedají pokoj celou noc a stěhují se po té posteli v jednom kuse, takže nejsem si tohle teorii úplně jistá. Nicméně, pokud rádi spíte se svýma chlupáčema, tak spěte dál.
1: Myslíme pejsky.
0: Jump! Jump! Odpolední Jump! Kiss!

0: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Body Jump na Rádiu Kiss.
1: I ve druhém dnešním sportu tady v odpoledním Jumpu na Rádiu Kiss si dáme hokej, ale teď půjdeme z extraligy ledního hokeje českého do toho zahraničního, nejvíc NHL.
2: Vy se můžete těšit už po půlnoci opět na zápasy, a to mezi Washington Capitals a taky New York Rangers, nebo taky od 1 hodiny Columbus Blue Jackets a versus Pittsburgh Penguins. To je taky všechno na Prima Plus.
1: Tohle to schodně od 1 hodiny, no a pozor, San Jose Sharks proti Edmonton Oilers, a tak to už začíná v 21.30, co se týče studia na Prima Sport, a utkání, start utkání je ve 22 hodin právě na zmiňované Prima Sport.
0: Červenka, Zacha, Nečas.

0: Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Ramtarara, je dobojováno, jak my říkáme tady v odpoledním jumpu na konci pracovního týdne, přátelé. My se přišli rozloučit, protože je víkend.
1: Je víkend, někteří z vás už ho samozřejmě někde trávíte, některé z vás to teprve čeká, někdo má ale třeba taky víkend i pracovní. Každopádně buďte taky vždycky s Rádiem Kiss, protože tady zábava nikdy neusíná.
0: Co ty máš o víkendu?
1: Já nic, válečku.
0: Díky.
1: Ne, jakože se budu válet. Tak...
0: Jo, dobrý, pohodě, nemám depresi. Ne, pohodě.
1: A tak dobře, válečku, tak co
0: já
1: čekáte?
0: Já už teďkom budu nalejzat do auta a jedeme do Mutěnic a já bych chtěl teďko na cestu pozdravit, jo? Nikol Matoušovou, Petru Zemanovou, Luďu a Andreju, Láďu, Báru a jejich nevlastní dceru Martinu. Těším se taky k Havlíkům, těším se na Vlastíka, na Zdendu Charuzu a taky zdravím Péťu z Mutěnic, to je kluky. No.
1: Důležitá otázka, jestli jdeš teda na víno, máš s sebou patřiční skleničky?
0: Mám skleničky rád jaký. Mám skleničky rád jaký, přátelé, já jsem připravený. Já jsem na tu opici prostě připravený, ne, ty vlastně nejdeš. Takže, přátelé, hezký víkend a pondělí.
1: Ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková na

0: Kisem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, ještě také doprava od odpoledního jumpu. Máme zprávy přímo od vás. Tonda ví o vážné dopravní nehodě.
2: Silnice Velká Výteš, Tišnov. Na výjezdu z obce Deblín v Tišnov v zatáčce těžká dopravní nehoda. Záchranné složky na místě, silnice uzavřena. Objížďka vede přes Vohančice.
1: Děkujeme moc krát, Štěpán a kolony ve Zlíně.
3: Kdo jste se vydali na poslední chvíli na fotbal do Zlína proti Slávce, máte smůlu, je to tady totálně ucpané. Veškeré příjezdy u stadionu, dopravní kolaps, neprojedete nikdo nikam, neobjedete to ani, všechny objízdné trasy jsou ucpané, takže hodně štěstí.
1: Děkujeme, pánové. Jedna dopravní nehoda na dálnici D1 ve směru na Brno, je to 184. kilometr. Bouralo se taky na D0 ve směru na Ruzyni na D7, 25. kilometr. A pojďme ještě do našich měst. Jedna dopravní nehoda je v Jindřichově Hradci v ulici Masarykovo náměstí a dvě dopravní nehody v Praze v ulici Ocelářská a Dobříšská. My vám přejeme pokud možno šťastnou cestu a hlavně také hezký víkend a my se zase slyšíme v pondělí v odpoledním jumpu. Ahoj!

0: Radio odvysíláme.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
2: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Počasí.
3: Zítra očekáváme převážně zataženou oblohu a na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou budou kolem 15 stupňů Celsia. Na Moravě může být až 18 stupňů.
2: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Voliči dnes a zítra rozhodují o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. Volební místnosti se po celém Česku otevřely ve 14 hodin. Dnes budou moci lidé hlasovat do 22. hodiny a v sobotu od 8 do 14 hodin. Do volební místnosti si lidé musí vzít průkaz totožnosti, buď občanský průkaz v papírové nebo elektronické podobě, a nebo cestovní pas. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy do sobotní půlnoci. Čínské automobilky rychle získávají pozici na evropském trhu. V srpnu se jejich značky podílely na prodeji nových aut v Evropě téměř 12%. Ještě před 5 lety přitom jejich podíl činil jen 0,6%. Itálie už volá po radikálním řešení a navrhuje 80% clo na čínská auta a součástky nad stanovený limit. A teď zpátky domů.
4: U Dlouhé Vsi na Klatovsku pokračuje stavba nového mostu, který nahradí 3 chátrající. Investice Plzeňského kraje vyjde na 137 milionů korun. Dělníci už dokončili provizorní komunikaci, která umožňuje zachovat provoz, a teď budují přístupové cesty pro založení spodní stavby mostu. Z Klatovska Lucie Sinková.
3: Sport. Tomáš Macháč do 3. kola turnaje Masters v Šangaji nepostoupil. S Alexandrem Bublikem z Kazachstánu prohrál po setech 4-6 a 6-7. A takové byly už poslední dnešní zprávy na KISSu s Blankou Holoubkovou. Teď už je tady Martin Hovorka.
5: Díky za čerstvé zprávy, odbyla 18. hodina a my už míříme do 2000. Já jsem Martin Hovorka, jsem tu s vámi na KISSu.
2: Best of Millennium. Každý pátek večer na rádiu KISS.

0: Juchuchu. Zpíváme krátce po 18. hodině, protože v tento okamžik startuje na Rádiu Kiss náš páteční večerní výlet do milénia, do dvoutisícovek, a hnedle během těch dvou dnešních prvních písniček, což byly Royal Gigolos a Caesar Sisters, se ozval náš posluchač, že si v souvislosti s miléniem vzpomněl na toto. Ahoj!
1: Čau, no a co tohle? No, ICQ, ty brďo, taky taková dobrá retrovka. Díky za to, že vzpomínáme. Hele, čau.
0: Takhle, chtěl jsem říct, abyste mi poslali vzkaz přes ICQ, ale ono to už od roku 2024 nefunguje, oni to zrušili. Víte, co je zajímavé, to jste podobně nevěděli, že to upozornění na novou zprávu, jak dělal náš posluchač to tak tady to upozornění na novou zprávu nevzniklo v žádném nahrávacím studiu, ale nahrála ho tehdy pětiletá dcera jednoho ze zakladatelů. No a více podobných vzpomínek na nultá léta bude následovat. Teď Crazy Frog. A co kdybyste taky jednu pecku z milénia vybrali vy? Pojďte na to přes apku Rádia Kiss. Hezký večer.

0: Na rádiu Kiss taková drobná ochutnávka toho, co uslyšíte naživo v O2 aréně na Mejdanu Rádia Kiss. Na Millennium Explosion letos dorazí také Dante Thomas a bude znít písnička Miss California. Tak, a co bude znít dál v našem pátečním hudebním speciálu, který je plný hitu milénia, muzika, kterou vyberete vy. Tak, co byste si rádi poslechli, ale pozor, má to jednu velkou podmínku a dost zásadní, musí to být pecka, co tu s námi byla po roce 2000.
1: Ahoj, tady Pavel z Plzně, prosím tě, šlo by tam pustit nějaký Millennium od Rihany. Myslím, že Umbrella nebo Shut Up and Down, myslím, že to jsou písničky milénia a bylo by to k tobě do studia. A prostě všem kysákům krásný večer. Ahoj, Pavel.
0: Pavlíku, víš co, dáme písničku Shut Up and Drive od Rihany, protože v tu dobu, kdy vydala tady tu píseň, tak přišlo takové nové období, jelikož Rihana v roce 2007 se chtěla definitivně zbavit nálepky hodné a sladké holky z Karibiku, tak se rozhodla, že už nebude zpívat R&Bčko, ale že trošku přitvrdí. A natočila poprokovou píseň, což se od Rihany vlastně vůbec nečekalo tehdy. Nicméně ta písnička úspěchy sklidila a my na ní teďka na Rádiu Kiss zaspomínáme. Takže Rihana, shut up.

0: Radio Kiss a Best of Millennium. A dobrá zpráva pro ty z vás, kdo jste měli rádi boybandy na přelomu 90. a milénia, bude jeden zásadní koncert. Detaily za malý moment.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Bez rádia prostě neexistuju, nežiju, nepracuju.
4: Vy jste takový chuligáni.
1: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.

Radio Kiss vysílá Best of Millennium a budeme se teďka chvilinku bavit o boybandech, protože zástupce jedné zásadní chlapecké kapely přijede do Prahy se svojí show. Bude to teda až za rok, bude to 18. září 2027, kdy v O2 Univerzum vystoupí Ronan Keating, někdejší člen kapely Boyzone. Mně se, a podle mě teďka budu mluvit za všechny, nebo za většinu, mně se vždycky pletly Boyzone a Westlife. Já jsem to nikdy jako neuměl rozklíčovat, která z těch dvou kapel je která. Tak prosím vás, Boyzone to jsou ti, kde zpíval Ronan Keating. Je to takovej chraplavej, naksáplej hlas, jo. Když to, Westlife, to byly takový vyžehlený kluci, jo. A dá se to poznat i podle oblečení, kdy Boyzone nosili spíš, řekněme, kožený bundy, naopak ale Westlife, tak ty jeli gel ve vlasech a sladěné bílé oblečení. Takový trošku jako lunetik. Takže jsme si to snad jako dali do pucu. Každopádně pojďme si říct, že Ronan Keating do Prahy přiveze jak největší hity své domovské kapely Boyzone, ale přiveze i svoji solovou dráhu a on těch písniček na té solové dráze měl víc než dost. Vzpomínám si, že začínal tímto ploužákem. To byl Nothing Hill, ne? Film. Myslím, že jo. To jsou ještě devadesátky, ale potom hnedka v miléniu přišel Ronan Keating s touhle

Přátelé, to je před 25 lety. Úplně tady moje srdce plesá, jakou krásnou muziku jsme poslouchali před čtvrtstoletím. Nicméně já vám dám největší hit Ronana Keatinga a ten se jmenuje, jak? Life is a Roller Coaster. Tak za rok v Praze naživo, těšíme se moc.

0: Vaším parťákem pro páteční večer je Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka a hraju vám ty největší hity milénia. A moc se těším, až všechny tyhle písničky dám zítra do igelitky, do tašky a odvezu je do Liberce, protože já dělám zítra mejdan v Liberci, navíc na skvělém místě, který je, řekněme, v srdci Liberce, vedle zastávky, kde se sjíždějí všechny tramvaje, autobusy z celého města. Takže zítra liberecký klub Lípa, tam se uvidíme a tam spolu se mnou dorazí i MC Erik, což je ten, jak v 90. vystupoval s Barbarou a měli třeba písničky jako Summer Night nebo You Can't Stop. Takže takovej retro oldies večírek, plný hitů milénia 90. zítra večer v Liberci, ještě jednou klub se jmenuje Lípa a pokud chcete vyrazit za písničkou, tak se budu moc těšit, že si uděláte do Liberce výlet. Teď Coldplay a Verona a prostě a jednoduše muzika, která nás bavila před 25 lety. Tak pojďme na to.
1: Best of Millennium na Kissu.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Navštivte Energylandy v době Halloweenu. 20 horských drah, 7 strašidelných domů a hororová zóna. Vstupenky zakoupíte na ticketenergylandia.pl.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Pohodový páteční večer, odbyla 19. hodina a Radio Kiss hraje ty největší hity nultých let. Teď Kaskáda.
5: Best of Millen. Každý pátek večer na Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, hrajeme si písničky, které definovaly začátek nového tisíciletí. Hrajeme si všechny ty hity, co nás bavilo poslouchat po roce 2000 a já věřím, že vás je baví poslouchat i teď v roce 2026. Tak já jsem nedávno jako DJ dostal otázku, co je podle mě největší hit milénia. Na první dobrou jsem nebyl schopen odpovědět, protože říkám, to je takovej hitů a vybrat jeden jedinej. A pak jsem si říkal, že bych skoro zvolil písničku Call on Me od Erika Price, což je písnička, která se stala během vlastně pár, ne týdnů ani dnů, ale hodin, tak komerčně úspěšná a dokonce svazující pro Erika Price, protože všichni tu skladbu po něm chtěli, tak on se rozhodl, že ji vyřadí ze svých DJských setů. Odmítal tu písničku hrát s tím, že to je tak profláklá věc, že už to snad ani nemůže nikoho bavit a on skutečně 20 let tu písničku odmítal během svých vystoupení hrát a pak došlo k obrovskému překvapení všech fanoušků, protože porušil toto své embargo a bylo to v květnu loňského roku, v květnu 2025. Podle mě bylo to v době, kdy ta písnička slavila 20. výročí. A když vystupoval v americkém Austinu, tak právě tady po dvou dekádách tuhle slavnou pecku odpálil. Tak já ji odpálím teď a tady taky na Kissu v Best of Millennium. Právě teď Erik Price a já doufám, že i tuhle písničku si dneska večer rádi poslechnete. Call on me!
1: Best of Millennium na Kissu.

0: Kiss a já mám neuvěřitelnou radost, že se mnou v pátek večer vysíláte také vy, naši milí drazí posluchači Rádia Kiss. Tak jsem si říkal, že bych teďka pustil ten nejčerstvější vzkaz, který tady pípnul u nás ve studiu. Ahoj!
1: Čauky, tady Šárka. Já bych se chtěla nechat zahrát písničku pro mýho kluka Kamila. Vzkázat mu, že se na něj strašně, ale strašně těším a že ho zítra prostě uhubičkuju k smrti. Děkuju.
0: Je to hezký, taký mazlivý. Kamil a Šárka. To je skoro jako v básníkách. Štěpán a Sáša. Kamil a Šárka. No tak já vás zdravím, tuto zamilovanou dvojici, víc takových zamilovaných dvojic v našem vysílání, tak asi by to chtělo teďka nějakou romantickou píseň. Já jsem dokonce jednu z období milénia našel, dlouho tady nebyla, možná si dokonce říkám, že v tomto hudebním speciálu jsme ji nikdy nehráli, tak alespoň teďka připomeneme zpěváka, který si říkal Karl Wolf a jeho nejslavnějším hitem byla předělávka slavného hitu z 80. let Afrika. Tak tady je Karl Wolf na Kissu.

Na rádiu Kiss díky projektu Madhouse jsme zazpomínali na jeden z největších hitů Madony, písničku Holiday. Za okamžik David Guetta a také se podíváme na to, co chystá rádio Kiss v O2 aréně.

0: Areny. Millennium Explosion.
1: Já to tady aktuálně počítám a zbývá 6 týdnů do celé show. 6 týdnů a jeden den a je to 21. listopad, kdy Radio Kiss opět ovládne O2 Arenu s tou největší světovou show, která existuje aktuálně, a ta se jmenuje Millennium Explosion. Kdo všechno vystoupí, tak to si povíme za malý moment. Já mám každopádně teď na telefonu Simonu. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Simono, ty jsi mi teďka psala zajímavou věc, protože se tu bavíme samozřejmě o naší show, která se blíží, o Millennium Explosion, že jsi byla i loni na akci.
2: Aha.
1: Bavilo tě to mimochodem loni?
2: Jasně, bavilo. My jezdíme s holkama vlastně každý rok od té doby, co to začalo.
1: No a tady mi o tebe přišla zpráva, že jste s holkama stáli hnedka u pódia, že jste se dostali do první řady.
2: Jo.
1: A líbí se mi to, co jsi psala, ať zahrajeme písničku klukům, co stáli vedle vás u toho pódia, aby přišli i letos, že byste je rádi s holkama viděli.
2: Jo, no, protože to bylo loni a my jsme vlastně tam narazili na partu super kluku ve vší počestnosti. Navzájem jsme si hlídali místa, kecali a domlouvali jsme se, že kdybychom měli i příští rok, že bychom se na stejném místě sešli.
1: Jenomže, a znáte jména jejich? Máte nějaký kontakt na ně, třeba telefon? Nebo já
2: právě, že nemáme. To bylo tak spontánní, že jsme se nějak představili a prostě hudba, všechno a nějak se nám ty jména vykouřili.
1: Prostě euforie. A dobře, jasně. Tak třeba poslouchaj, taky to budou fanoušci Rádia Kiss. Tak třeba teďka,
2: určitě,
1: pánové,
2: to
1: poslouchaj. Jak je tam nějaký poznávací znamení, podle čeho by teďka poznali, že to seš ty, která stála loni vedle nich u pódia na Millennium Explosion?
2: No, jeden měl takový fajn baret a možná si budou pamatovat, že mi spadla z ucha náušnice a dokonce mi tam kluci na té pošlapané zemi našli a dali. Tak možná to by si mohli pamatovat.
1: Tak jestli nějaký takový posluchač mezi vámi je kysáci, nebo třeba znáte někoho, kdo vám tuhletu historiku povídal, že se stala zhruba před rokem, tak to musíme propojit, aby se tady ty party lidí potkali ideálně znovu v O2 aréně letos 29. listopadu. No a máš vstupenky, těší se mimochodem,
2: no,
1: Simčo?
2: No jasně, my máme vstupenky hned, jak vyšli, tak bychom si objednávali, těšíme se moc s holkama.
1: A na jakýho interpreta nejvíc?
2: No, asi tak na všechny. Já si ráda zatančím na všechny písničky. My hodně tančíme s holkama.
1: Tak pozdravuj partu kamarádek a budeme se na vás těšit a hlavně budete pod pódiem, asi zřejmě jste velké faninky.
2: Určitě, jestli se tam dostaneme, tak jo.
1: Tak si budeme mávat, jo? Budeme si
2: jo,
1: mávat.
2: Tak těšíme se moc.
1: My taky a držíme palce, abyste se s klukama potkali.
2: Super, díky.
1: Ahoj, Simčo.
2: Ahoj.
1: Už za 6 týdnů se fanoušci největší hitu milénia setkají v O2 aréně, kde vystoupí také Safri Duo. Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster kupujte teď.
0: Radio Kiss Millennium Explosion.

Přátelé, 21. listopadu budeme všichni přestírat, že v kolenou máme ještě chrupavku. Protože 21. listopadu, což je za 6 týdnů, budeme tancovat v O2 aréně, kde proběhne světový mejdan Radio Kiss Millennium Explosion. Přivezeme ty největší hvězdy milénia a během jednoho večera vám je všechny dáme naživo. Jednou z těch hvězd bude Sigala. Mluvili jsme tu už dneska večer také o Safri Duo a já přidám další jméno. Připomenu, že v O2 aréně s námi letos bude také Buzz Hunter. Těch hvězd dohromady 13, jaké to jsou, tak to si můžete pečlivě pročíst u nás na webu kiss.cz nebo se rovnou proklikat na předprodej vstupenek Ticketportál a Ticketmaster. Každopádně, přátelé, ještě dorazí, a na to já se strašně moc těším, kapela, která patří mezi nejoblíbenější skupiny všech uklízeček. Koš in. To si musím normálně udělat poznámku do deníčku a pokud budu v O2 aréně Košín uvádět, tak to musím říct, že to je nejoblíbenější skupina všech uklízeček. Košín. Ale počkej, ona to je vlastně oblíbená skupina všech prodavaček, protože mě vlastně nedávno poslala partnerka do supermarketu a říkala, vem si Košín a běž nakupovat. Ona myslela si košík. Tak nic, přátelé, i s kapelou Košín se dá tancovat při uklízení nebo mezi regály. Důležité je, že s nimi budeme tancovat v O2 aréně. Ještě jednou to datum 21.11., kdy O2 arénu ovládnou nejenom hvězdy milénia, ale také DJové a moderátoři Rádia Kiss. Těšíme se moc. Yeah.

0: Kamžik, ladíte Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka a mám pro vás další muziku z milénia, Sean Baker a Mojo.
1: Best of Millennium. Každý pátek večer na Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, aktuálně to je 20 let, co Amy Winehouse vydala svoje nejzásadnější album Back to Black, které v roce 2006 definovalo moderní podobu R&Bčka. A tady ta deska vychází znovu, taková výroční edice právě k tomu 20. výročí. Přátelé, málo se to ví, ale ta Amy Winehouse studovala na té samé umělecké škole v Londýně jako další budoucí globální hvězdy, a to zpěvačky Adele a Jessie J. Holky spolu chodily do jednoho společného ročníku a podle vzpomínek jejich tehdejších učitelů holky trávily školní přestávky tím, že společně seděly v jídelně nebo na chodbách a jen tak zkoušely improvizovat, jamovat a přespívávat tehdejší R&B hity. Takže oni nechodili na kafíčko k automatu, oni prostě jamovali společně. A prodžemovali se k úspěšným kariérám. Třeba právě taková Amy Winehouse vydala nejúspěšnější desku roku 2006, potažmo roku 2007, protože album Back to Black bylo tehdy opravdu nejprodávanější. A já z něho teď vybírám písničku Rehab, takže vzpomínka na zpěvačku, která taky už dlouho není mezi námi, a je to velká škoda. Amy Winehouse v Best of Millennium na Radio Kiss.
1: Když hity milénia, tak na Kissu. Na Kissu.

0: Na Rádiu Kiss každý páteční večer je to nejlepší z milénia a chodí mi od vás také vzpomínky na tuto dobu. Co vám nejvíce připomíná milénium? Schválně.
1: Ahoj, tak za mě připomíná milénium nejvíc zvuk připojování internetu přes pevnou linku. A ta doba, než jsme se někam dostali, to dnešní děti nikdy nepochopí.
0: To je pravda, než jsme se dostali na internet. To obnášelo tento proces. A teď se čekalo, až se na monitoru počítače rozsvítí informace, že jsme připojeni. Že spojení funguje. Takovejhle ošklivej zvuk dělal internet. Já mám nápad, co kdybyste mi dali vědět svůj oblíbený zvuk z období milénia. Uděláme si jakou top trojku nejoblíbenějších zvuků milénia. Tak pojďte na to přes apku Rádia Kiss, já vám hraju další muziku, teď Lucky Twice a za okamžik Nars Barkley.

Rádiu Kiss si v pátek večer můžete připomenout všechny ty hitovky, co nás bavily po roce 2000. Je tu náš hudební speciál Best of Millennium a za okamžik nás čeká taneční pecka, která drtila hitparády v roce 2000. K tomu i LSDJ nebo Joe Face, tak ať se vám hezky poslouchá. Rádio Kiss.

Tohle je muzika, u které se jen tak v klidu prostě nedá sedět. Hrajeme si to nejlepší z milénia a my se teďka vrátíme do okamžiku, kdy se lámala tisíciletí. Pojďme společně do roku 2000 a já vám pustím písničku, která tehdy ovládla kluby od Ibizy přes Londýn až po Prahu. Dáme si písničku, která je plná sluníčka, takových letních vibrací. Možná vás to ještě naladí a řeknete si, já si koupím rychle letenku a zaletím se někam na otočku na víkend k moři, nebo třeba na 2-3 dny v tom dalším týdnu, protože ono jako počasí kolem Středozemního moře je pořád jako skvělý, takový skoro řekl bych až letní. Tak a tahle ta muzika, ta to úplně dokreslí. Dámy a pánové, milí posluchači Rádia Kiss, toto je vzpomínka na projekt Afromeduza a písničku Pasilda. Já věřím, že i na tuhle věc jste v minulosti někdy na nějaký diskotéce tancovali.

Věci vznikají neplánovaně a to se právě teďka děje tady u nás na KISu v pořadu Best of Millennium, kdy jsme začali vzpomínat na různé zvuky, které nám připomínají dobu nultých let. Už se ozvala naše posluchačka, která se vytasila vzpomínkou na vytáčení internetu, na takový to... Tak to je vlastně zvuk, který baví naši posluchačku, ale teďka tady píše Jakub, kterému údajně Millennium připomíná zvuk startu operačního systému Windows XP. Prostě XPčka, operační systém, který si získal srdce milionů uživatelů svým barevným designem, stabilitou a také ikonickou tapetou zeleného kopce. Tak. Třeba ještě někdo z vás si vzpomene na nějakou další melodii spojenou s 2000-kama, s miléniem. Tak dejte vědět přes apku Rádia Kiss.

písnička Tide is High, máme krátce po 21. hodině, víkend je tady, to je dobrá zpráva, ovšem už to nebude na krátký rukávy, krapec se nám ochladilo. Pojďme si říct, že víkend bude všelijaký, zítra více deště, v neděli pak více sluníčka, ale ani jeden den teploty nedosáhnou 15 stupňů, takže tam by to chtělo svetr nebo nějakou podzimní bundu, možná bude muset zajít na nákup, koupit nějaký teplý oblečení. Ale pojďme si říct, že v miléniu v 0. letech to byl takový moderní standard trávit čas v nákupních centrech. Jo, prostě víkendový oběd v nákupním domě, návštěva multikina v průběhu víkendu, pak nějaký ten nákup a sobota a neděle utekla jako voda. Tak, takže se ochladí, udělalo se voškový počasí, půjdeme teda do nákupních center, no, jako tenkrát po roce 2000. Dáme si Nova Space, pustíme si i skupinu Blue, no a stále hledáme ten nejzásadnější zvuk, který máte spojený s miléniem. Ještě pár tipů a pak uděláme top trojku, pak to vyhodnotíme. Hezký večer.

Cry For You pokračuje Best of Millennium na rádiu Kiss a my jsme tady začali v průběhu večera hledat nejikoničtější zvuk té doby. Prostě zvuk, který vám symbolizuje nultá léta dvoutisícovky nebo chcete-li milénium. Přišlo mi mraky typů, na všechny se nedostane, proto jsem udělal takovou top trojku. Tři nejzásadnější zvuky, které máte spojené s miléniem. Na třetím místě skončila Nokia. Jako mezi námi čekal jsem, že toto vyzvánění se umístí na prvním místě, ale je to trojčička, aspoň to bude víc takový napínavý, protože my se dostáváme ke stříbrnému místu, kde se umístila taková ta žlutá dodávka, co rozvážela po malých městech a vesnicích zmrzlinu. Family Frost. A teď je na čase vyhlásit vítěze, protože dle vašich zpráv, které dorazily, řekněme, v uplynulých 60 minutách, tím nejzásadnějším signifikantním zvukem, který máte spojený s miléniem, je toto. ICQčko. Tak, vítěz. Nejzásadnější zvuk milénia podle vás, posluchačů Rádia Kiss, kteří teď v pátek večer ladíte náš hudební speciál Best of Millennium. Za malý moment Fragma, taky DJ Quicksilver, hrát si budeme i Šolu Amu, to už je ona, You Should Really Know.

0: Do skoku, do kroku, za volant i k domácí pohodě vám vyhrává v pátek večer Radio Kiss. Budeme hrát Fragmu a taky si jednu písničku vyberete vy. Ale pozor, má to podmínku, musí to být hit milénia.
1: Každý pátek večer na Radio Kiss.

0: Byla Fragma a písnička Every Time You Need Me a já vám tady celý páteční večer vybírám ty největší hity milénia. Ale třeba vás napadne taky nějaká písnička, kterou jste už dlouho neslyšeli a která si myslíte, že by měla zaznít v tom našem pátečním hudebním speciálu tady na KISu. Tak na co máte chuť? Co byste si rádi poslechli?
1: Ahoj Martine, zdraví tě Jarda, ale mě napadla nějaká milionovka. To třeba Black Eyed Peas, nějakou pecku od nich, to by nebylo docela špatný, to byla slušná kapela. Děkuju, Jarda.
0: Tomáš, Jaroši, pravdu, to Black Eyed Peas, to byla slušná kapela. Já mám teďka nachystanou písničku, která byla takovým jako propojením brazilské bossanovy a hudbou, co dělali Black Eyed Peas, nebo hudbou, kterou produkoval Will.i.am. Tohle, když se spojilo, tak vznikla Maškenáda, takže Sergio

Na rádiu Kiss parádní tancovačka z roku 2000, to byly Rimini Project a já věřím, že takhle hezky budete tancovat zítra v Liberci, kam mám namířeno. Dělám totiž diskotéku v libereckém klubu Lípa a mým parťákem pro zítřejší večer bude MC Erik, který ho znáte ještě z 90. let od Barbary. MC Erik a Barbara. Zítra to bude MC Erik a Martin Hovorka v Liberci, v klubu Lípa. Tak se moc těšíme. Každopádně dáme si ještě pár hitů milénia, pak přepneme na další program, na to nejlepší z Rádia Kiss za dnešní den. Mám tu pro vás písničku od Natashy Bedingfield. Ta totiž měla nějakou tvůrčí poruchu, takzvaný tvůrčí blok. Nemohla napsat text a tak z naprosté frustrace a vzteku začala dokola hystericky křičet do mikrofonu. I love you, I love you, I love you. A producentům se to tak líbilo, že právě tady z té hlášky udělali hlavní refrén písně These Words. Tak málo stačilo, aby se z toho stál mezinárodní megahit. Tak ahoj, hezký večer.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Když včera v dopoledním tématu kysáci přemýšleli nad tím, jaký hrdinové nebo superschopnosti bychom mohli mít, tak mě nejvíc pobavil Šrek s Fionou, Radek s Magdou.
2: To je,
1: jako je dobrý.
3: To se povedlo.
4: Já jsem se nad tím zamyslela, jaký hrdiny bych přiřadila vám. Romane, ty seš jasnej Doktor Strange.
1: Kdo to je?
4: Tak se podívej, to je takovej ten mák, který kouzlí a tohle
1: jo,
4: takovej jako chytrej, distingovaný, to si myslím, že je úplně Roman.
1: Aha.
4: A Patriku, ty by si byl z Fantastic Four, ta lidská pochodeň. Ten takovej ten ohnivák.
1: Ohnivák?
4: Jo.
1: Aha.
4: Protože seš takovej jako mladej, takovej zažehnutej a...
3: Takže lidi, napsal jsem AI, která mě má hodně načteného.
2: Ne, počkej.
3: S tím, jak mě znáš, jo? Takže, třetí místo. Dobrodruh, který se nezalekne žádné výzvy, sedí k tvé akčnosti a schopnosti improvizovat. Seš ideální Indiana Jones. Druhé místo, co ještě pravděpodobnější. Sebevědomý, pohotový, technologický nadšenec. Umíš vést lidi rozhodovat a přitom si ze sebe udělat legraci. Tony Stark alias Iron Man.
2: Oh, to je dobrý.
3: A jestli se zasmějete u prvního místa, já vám říkám, prvně předám výpověď v živém vysílání.
1: Ne, ne.
4: Ne, tak to nedám.
3: Romane, není to filmový hrdina v klasickém smyslu, ale historická hudební legenda. Člověk, který dokázal strhnout tisíce lidí, milovat hudbu a publikum. Ty bys byl totiž ideální Freddie Mercury. Nesměj se!
2: Pojď ty vejšky, Romane.
4: Já se nesměju.
1: Fakt jo.
4: To seš takový pařmer, jo?
1: Freddy, jo.
2: Freddy, no.
1: Teď máš doma ženu.
4: Co o tobě AI ví, co mi ne?
3: Tak to je dobrý. Prosím, mrkněte na tu svou, ať vám to taky řekne.
1: OK.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Tak co, zkusili jste to taky. Patriku, co si napsal AI?
3: Pokud bych měl stvárnit nějakého filmového nebo historického hrdinu, který by to byl?
2: Tak dej enter.
4: Jo, počkej.
2: Tak se překvapit, co
3: enter,
2: z toho
3: jde. Patriku, tak.
2: Přemýšlí.
4: Přemýšlí.
3: Kdybych měl vybrat jednoho filmového nebo historického hrdinu, kterého bys mohl stvárnit, vsadil bych na Maxima Dekima Meridia z filmu Gladiátor. Hele,
2: no, na nás to ti slyšela, víš, tak tam toho gladiátora hodila, hele.
3: Tyjo, pak mi tady říká Aragorn nebo Jan Žižka.
2: A co naše Míša?
5: Jaká filmová nebo historická hrdinka bych byla podle toho, jak mě znáš? Moji povahu, moje záliby. Dávám enter.
6: Co je?
2: Pojď.
6: No, tak jo. Víš, kdo mě napadl jako první? Mulan.
3: Kdo je Mulan?
5: Mulan, to je ta bojovnice, to je taková asijská pohádka, no.
2: Jo.
5: A ta je bojovnice, ona se převlíkala za chlapa, aby šla do boje, protože chtěla od toho ochránit vlastního otce, který by jinak musel do války.
2: To je hezký, máš tam ještě nějakou další možnost, nebo ti vyhla jenom jedna?
5: Lara Croft.
2: Oh,
5: jo,
2: dobře ty.
5: Tvoje dobrodružná a nezávislá stránka. Motorky, cestování, touha po svobodě, to je něco. Jo, tak to se mi líbí. A pak ještě Erin Brockovich. To neznám.
2: Jaký myslivec?
5: Broky.
3: Naopak jsem se AI zeptal, jaký bych naopak nebyl hrdina. Tak mi dala někoho z hry o trůny a vůbec nevím, kdo to je, ale je mi podobný.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. My jsme si řekli, že si budeme dávat takové, jako kdyby hudební kvízy. Ale budeme si říkat pouze texty písní a vy musíte podle toho poznat, jaká písnička to je.
2: Všechno je nachystáno, kysáci nám již tak pomůžou, kdyby jsme nevěděli, budou moc zavolat sem do studia Rádia Kiss. Míšo, mikrofon nachystaný, ty budeš chtít nějakou speciální hudbu pod to?
1: Ano, nějakou romantickou.
2: To jsem věděl, přesně. Jo, jenom říkáme, prosím, nehádáte, co hraje za hudbu, ale hádáme, co říká Míša, jo?
1: Jestli tuhle hudbu by někdo uhodnul... Ha. Jo. I'll tell you what I want. What I really, really want.
2: Vím, co to je.
3: Taky Spice Girls?
2: Napsat.
1: So, tell me what you want. What you really, really want. I'll tell you what I want. What I really, really want. Já si myslím, že vám to asi stačí.
2: Takhle, díky, kámo, jsi mi napověděl.
3: Mně vůbec nedošlo, že to mám napsat.
2: Takže já tu mám napsáno to, co Patrik řekl.
1: Spice Moment.
2: Girls?
1: Řekneme.
2: Nebo název.
1: Zase to řek znova.
3: Tak jo, že už tak už mi, můžu to už říct.
2: Wanna be.
3: Jo.
1: No.
3: Jo.
1: Řekla, že vám dám něco jednoduchého, protože zatím se nám v téhle rubrice moc nedaří.
2: Ještě do toho čínského podkladu, nebo co to bylo?
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
4: od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. Na Kisu by se dalo říct, že jsme jedna taková velká rodina a s vámi s Kisáky prožíváme i to, co vy si zažíváte v těchto těch dnech. A jestli jste poslouchali ráno, tak se nám ozval posluchač Pepa.
2: Pokud by se dnes na tratích kolem Prahy, hlavně na Nymbursku, směrem na Říčany, dělalo něco úplně nepředvídatelného, tak se velice omlouvám, asi jsem něco podělal. Dneska mám totiž první samostatnou směnu jako strojvedoucí na vlacích elektrické trakce, tak prosím o pochopení, děkuju.
3: Pepovi jsme přáli hodně štěstí v jeho první den a pozor, Pepa se ozval.
1: Ale...
3: Ranní trojko, aktualizace stavu. První vlak byl úspěšně dovezen, lidi v pořádku v práci a ve škole. Díky za celou podporu, celé rodině Rádia Kiss jste nejlepší, poslal dokonce fotku. Opravdu, tomu vlaku nic není, je dobrý.
1: To je dobrý, moc ti gratulujem, Pepo, ať se ti takhle daří i dál.
0: Ranní Kiss.
4: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Jídlo v posteli. Ano nebo ne? Jak to máte vy? Máte nějaké mantinely, přes které vůbec nejdete? A nebo tam prostě děláte vše? Ke kterému týmu patříte vy?
2: Tak u nás v posteli je teda dovolená jenom kachna a párek.
3: Teda já bych nikdy nedovolila nikomu, aby v posteli jedl. To jsem nedělala ani já. Ale moje vnoučata, když přišli, ty měli výjimku. Ty tam mohli jíst, co jen chtěli. A vůbec mi to nevadilo.
4: Za mě určitě jídlo do postele patří. Nic není lepšího, než přes manželkou po odpolední dát si sprchu, o půlnoci zalehnout do postele, pustit si Netflix a k tomu si dát třeba rybičky v tomatě.
5: Tak snídaně do postele je boží. A co se týče normálního jídla, hlavního chodu, tak rodiče jo, ale děti nikdy.
1: Pojďme na vítěze.
6: Za mě jídlo do postele určitě ano, ale jenom do svojí. A já si tam dokonce nikdy strouhám brambory, loupu, jabka, cibuli. Připravu si věci na vaření. Z té postele se dobře kouká a dobře se tam dělá skoro všechno.
1: Peče a vaří v ložnici celé Česko.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Poprosím všechny rodiče, aby na pár vteřin své děti do věku 12 let poslali na chviličku ven za dveře. A nebo jim zacpali uši.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Mami, mami, mami, mami, mami, maminko. No, co je? Mami, mami, já chci na bungee jumping. Nikam nepůjdeš. Stačí, že tvůj život prasklou gumou začal, nemusí taky skončit.
2: Michal Kavalčík. Každý všední den
0: od 10 do 2
2: na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední jump.
1: V odpoledním jumpu na Rádiu Kiss se teďka mrkneme na nejrůznější jídla, která vlastně vznikla úplnou náhodou. Pojďme si říct třeba takový příklad. Ty hrozně rád lížeš na nuky.
2: Ano, je to pravda. Ano. Já se toho nebojím.
1: Přesně tak. A je takový nanuk, taky vznikl vlastně náhodou. 11letý Frank totiž nechal přes noc venku limonádu s míchátkem, která zamrzla, a vznikl tak předchůdce nanuku.
2: A to bylo jaký století?
1: Já to 13. po mně chceš moc. To po mně chceš moc.
2: Dobře.
1: Worcesterovská omáčka. Nepovedenou omáčku odložili do sklepa, po 18 měsících však zjistili, že dozrála v dnes známou worcesterovku.
2: Kterou já teda musím říct, jako, že je dobrá.
1: Teda. Miluju. Načosky, jo,
2: dobře,
1: prostě
2: taky
1: ty klasický cupky se sýrem a tak.
2: Jo.
1: Kuchař nebyl ten den k dispozici, a tak Ignacio Nacho Anaya náhodně spojil tortily, sýr a chalapeños a vznikly načosky.
2: Zaplať pámbu,
1: no. A teď je tady velice oblíbený u dietářů Cezar salát. Restauraci docházely zásoby, a tak Cezar Cardini před hosty sestavil salát z toho, co v kuchyni tehdy zbylo. Takže maso, salát a
2: takže pejsek, pomajda. Kočička, vařili prostě a byl z toho Cezar salát. Zaplať pámu, že tam nebylo nic horšího, čeče.
1: Cezar,
2: i já, jakožto vlastně člověk, který nemá rád úplně saláty, nebo nemám, nevyhledávám to.
1: Ano.
2: Tak jako Cezar, jako občas, jo.
1: Přátelé, jenom u toho Cezaru, jako spousta lidí si myslí, že budu držet dietu, tak se budu cpát Cezar salátem. Ono to zas až tak jako strašně dietní není. Jestli tam máte tu majonezu, máte tam ty krutony, máte tam nastrouhanou tunu parmazánu, tak jakoby se ty kalorie trošičku zvedají.
2: A hlavně každý dobrý gurmán ví, že nejlepší salát, přátelé, je tatarák.
1: Mňam!
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední čas.
1: Pojďme do Turecka, i když vlastně ne tak úplně doslova, i když možná byste mohli něco namítat. My půjdeme totiž do sousedního Berlína a přece jenom Turků v Německu je dost, jo, víte, jak to myslím. A my se podíváme, protože většina z vás už je po obědě, tak ale kdyby náhodou nebyl nikdo vás, může tady inspirovat, je to Magda.
2: Kdybyste náhodou měli chuť, tak si můžete dát samozřejmě turecký kebab, ale ne úplně ten z toho Berlína, protože tam přátelé mají kebab za 500 000. To, že je takhle drahej, no, někdo by se to třeba kutil.
1: 500 000 za kebab, tak jak ho známe, jo.
2: Jenomže má to háček, jo. On je to totiž nejedlý kebab. Je to kebab z Berlína, který se stal natolik ikonickým jídlem, že si nyní vysloužil místo mezi voskovými figurínami. Tamní muzeum Madame Tussauds ve čtvrtek představilo podle svých slov první doner z vosku na světě. Předlohou se stal jeden slavný zeleninový doner z podniku Mustafa Gemüse Kebab.
1: Jakože někdo.
2: Někdo prostě udělal.
1: Udělal voskovýho kebaba.
2: Udělal voskovýho kebaba.
1: A za to někdo bude platit teď v Berlíně, aby... Já, kebab, udělej mi fotku.
2: Přesně tak.
1: Kašlu na Breda Pitta, kašlu na Angelinu Jolie, já chci fotku s kebabem.
2: Kolik by člověče mohlo
1: jsme
2: stát
1: opravdu,
2: jako...
1: Jsme opravdu jako lidstvě úplně jako někam přišli na... No. Nevím, tyjo, lobotomy, neudělal nám někdo lobotomy jako lidskou?
2: Já si tak občas připadám, tak ty jako u tebe je to úplně znám, jo, ale... ne k toho. Ale u nás by to mohlo být třeba taková svíčková, co? Vosková svíčková, svíčková svíčky.
1: Dobře ty.
2: Já jsem dobrá.
1: No, kdyby teda chtěl někdo fotku s kebabem za 500 000, přátelé, v Berlínském muzeu voskových figurín. To je příšerný. Pane bože.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

Soutěžní otázka. Strašidla, dýně i náhrobky k nakousnutí z poctivé české čokolády z čokoládovny Janek. Pralinky, bomboniéry i čokoládové speciality, které potěší na Halloween i na blížící se Vánoce. Čokoládovna Janek.cz

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Zároveň je i den, kdybychom měli říkat pravdu. A mě napadla jedna věc. My tady o sobě ve studiu víme už úplně všechno, ale kysáci o nás všechno nevědí. Takže co kdyby nahráli vzkaz přes...
2: Jejda. To jsou ty výpadky, to je potom blackoutu ještě. Máme pár vysílačů, který musíme dát.
1: To nevadí, dohromady. Já to ráda zopakuju. Takže mě napadlo, no, že by nám kysáci mohli posílat vzkazy přes apku a my bychom museli...
2: Ne, to nejde
3: to
2: dneska.
3: To je jak na potvoru normálně. Ty člověče, zrovna myší mikrofon,
2: víš? Že jo?
1: Kysáci, ne. Posílejte vzkaz
2: přes apku. Hele, ani ne, všechny nápady jsou dobrý.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.